0: 'Cause I will leave the light on.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Hit Radio.

0: Pamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
0: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
0: 12. září, Johan V. Třebíblice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebivlicich.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Schodek státního rozpočtu bude příští rok podle ministryně financí pod 400 miliardami korun. Přesnou částku má Alena Schillerová oznámit vládě. To bude příští rok podle ministryně financí pod 400 miliardami korun. Přesnou částku má Alena Schillerová oznámit vládě dnes ráno. Podrobnosti na

0: Kenyon pátrají po bleskové povodni po 15 lidech. Z postižené oblasti už záchranáři vrtulníky evakuovali přes 60 turistů. Velká voda poškodila stezky i jediné vodovodní potrubí v severní části parku. Meteorologové navíc varují před dalšími bouřkami a možnými bleskovými povodněmi. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Krajská zdravotní chce v nemocnici v Teplicích společně s městem vybudovat parkovací dům. Má vzniknout na místě veřejného parkoviště, které je na začátku areálu. Prostor má přibližně 2000 metrů čtverečních a v parkovacím domě se počítá s vybudováním alespoň 250 míst k stání. Náklady na stavbu se začnou odvíjet od studie proveditelnosti, kterou krajská zdravotní nyní bude zadávat. Na severu Čech dnes bude zataženo až oblačno, dopoledne ještě místy přehánky nebo déšť. Přes den očekáváme oblačno až polojasno a jen lokální přehánky, teploty 22 až 26 stupňů.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Jo, jo, jo. Minuta po šesté startuje pondělní snídaně. Krásné ráno s vámi, Jasmin. Ahoj, Jasmin.
2: Ahoj.
1: Taky ženáč David.
3: Ahoj, dobré ráno. Ahoj. Všem.
2: A taky Michal.
1: A já, krásné ráno. Poslední den prázdnin.
2: Ano, poslední srpnový pondělí, tyjo.
1: Poslední srpnový pondělí. No tak pojďme si užít teda ten poslední den prázdnin. Písničky máme, všechno nachystaný, vy jste taky ready, tak pojďme na to. Imagine Dragons, Bones, s tím začínáme. Hezký ráno. Hit Radio.

0: Tohle jsou Imagine Dragons, tohle je pondělní Hit Radio a snídaně šampionů 4 minuty po 6. Krásné ránko, jak jsme se tady bavili na začátku hodiny, tak dnes je poslední den prázdnin. A i když se to pravděpodobně vás, dospěláků, moc netýká, je to spíš záležitost dětí, tak přeci jenom by nás zajímalo, jaký máte nejlepší, nejkrásnější zážitek z těchto prázdnin. Co ve dva tady?
1: Já si asi nespomenu na žádný, mně přijde, že to tak strašně uletělo.
2: Tak ty se
3: si o tom prázdnin.
1: No to jo. To jo.
2: Tak to je pecka.
3: To je dobrý zapomenout.
1: Tak já nevím, prostě si myslím jako něco u moře, nebo jo. No, na tak, chalupě.
0: Tak

0: máš svatbu. Ty máš svatbu,
1: dobře.
0: No. Takhle, počkej, dopadlo to v pohodě, ne? To ještě problém v téhle hodině. A co Jasmin?
2: Pro mě to bylo asi cestování na Madejře, no. Madejra je nádherná.
0: Pro mě asi cestování, my jsme byli dvakrát v Rakousku na otočku, asi na 3-4 dny. A miluju to tam. Jich Rakouska úplně zbožňujeme. Takže to bylo za mě, no, ale zajímá nás, jaký je ten váš nejlepší zážitek prázdnin.
2: Je tady totiž po dlouhý době, po prázdninách, minuta šampionů.
1: Nekecej.
2: Jo, minuta, ve který můžete slyšet sami sebe nebo někoho z vašeho města. A chceme po vás zase tři věci. Kdo jste, odkud jste a chceme ten váš nejlepší zážitek z prázdnin.
0: To nám celé napište na 777-937-777, využít můžete WhatsApp, anebo nám to sem pingněte klasicky SMS-kou. A my k vám posíláme hned takhle z kraje pondělní snídaně další parádní hity. Tohle je David Guetta, Terry Swims a Tones and I. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity. Gon na Hit Rádiu, v 6 hodin 9 minut, hezké ráno. Tak jaký byl ten váš nejlepší zážitek z těchto prázdnin, které dneska končí? Na to jsme se vás ptali a začíná minuta šampionů právě teď.
1: Petr, Brno, dovolená s rodinou v Chorvatsku.
0: Lucka, Plzeň, koncert Marka Straceného.
1: Květa, Děčín, celý týden v červenci měla jen pro sebe tříletýho vnoučka a moc si to užili.
0: Hezký. Tomáš, Liberec, stanování s kamarády u Macháče.
1: Veronika, Pardubice, road trip po Itálii.
0: Týna, Smržovka, nejlepší zážitek byl se synem a manželem na motokárách.
1: Honza z Ostravy, první dovolená u moře se synem.
0: Roman, Jihlava, týden na chalupě bez telefonu.
1: Martina z Prahy, nejlepší zážitek byl, že byli na dovolené na Slovensku a ona vyšplhala krpál nekončící k rozhledně.
0: Lidka, Horní Bečva, nejzážitek dovolená na Azorech, procestovali 6 ostrovů a minulý týden prázdniny s tříletou vnučkou. No měli jste to nabitý.
2: Já mám úplný FOMO, jakože všichni celý léto něco dělali a my jsme byli tady zavření ve studiu. Tě.
0: A ty jsi jenom tu svatbu, víš? Tak děkujeme za vaše zprávy, samozřejmě přišlo jich spoustu mnohem, o mnoho víc, takhle. Tak my se to tady pročteme, no a vám všem, kdo jste si rozhodnul zapnout Hit Radio, posíláme další hity. Tohle je Taylor Swift, Cruel Summer, 6 hodin 10 minut, krásné ránko.

0: Tohle jsou Linkyni. 7:15, 1 minuta k tomu. Krásné ráno ze Trádia, s vámi Michal, Jasmin a David. Pojďme hnedka takhle z kraje na Slovensko. V Košicích přivítali na svět novorozence, což by nebylo tak zvláštní, spoustu dětí se rodí každý den, akorát je trochu větší, než jsme standardně zvyklí. Takhle, kontrolní otázka. Kolik váží standardní novorozenec?
1: Já jsem měla 4 kila, brácha měl 3,5. Já jsem byla taky macek, co?
2: Já jsem chtěl říct kolem 4 kilo.
0: Tak 3,5 kilo cca to je. Já jsem byl teda taky macek, jo, ale je to furt nic oproti tomu, co se narodilo na Slovensku. Košický valibuk, 5kilový chlapeček.
2: Tak no, prosím.
0: No, do prčic. Paní teda rodila císařem, což jako docela chápu. A já teda musím říct, když čtu tady ty články, že opravdu jako jsem rád, že jsem muž, co ty, Davide.
2: Tak 5 kilo, to je...
0: 5 kilo, počkej, 5 kilo živý váhy. A mě by zajímalo, jestli si vzpomínáte, vy kolik mělo třeba vaše, kdo nás posloucháte, vaše miminko, když jste ho poprvé drželi v náručí? Bylo to standard, anebo třeba mělo... Kolik může být nejmíň?
1: Ty jo, nevím.
0: No, to je zajímavá otázka. Hele, dobrý, v Košicích 5 kilo, ale kolik může vážit miminko nejmíň? 2 kila? 2,5 kila? Já nevím.
1: Aby to nebylo jako životu...
0: Nebezpečný.
1: No, nevím.
0: Takhle, vy kdo jste u rádia, tak jste pravděpodobně měli super váhu. Tak vás tady vítáme, krásné ráno, za chvíli Lenny Hello a taky aktuální doprava. Hezký ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
5: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z 10 lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
13: firma na zážitky
12: CZ.
14: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
15: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení nově čeká v Chomutově, opatrně v ulicích Krokova a taky Tomáše ze Štítného, kde je dočasně vinou potřebných oprav zúžená vozovka.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio Nord Music.

0: Posloucháte Hit Radio a to nám dělá velkou radost. Krásné ráno v 6.28, je tady David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Škoda Octavia slaví 30 let od zahájení výroby. Za tu dobu automobilka prodala téměř 8 milionů těchto vozů. Octavia se dnes vyrábí už ve čtvrté generaci a stále zůstává nejprodávanějším modelem Škody. Velký věkový rozdíl nemusí být pro vztah překážkou, dokazují to i některé slavné páry, které od sebe dělí 20, ale někdy dokonce až 50 let. Řadě z nich přitom vztah funguje už desítky let. Google Maps v USA přejmenovali Ontarijské jezero na Americké jezero. Služba tak reagovala na výnosy Donalda Trumpa z minulého týdne. Změna názvu se zatím týká uživatelů ve Spojených státech.
3: To jsem slyšela, že by Donald Trump chtěl angličtinu přejmenovat na američtinu.
0: No spíš, na co by mohl třeba Trump přejmenovat Vltavu? Americký potůček. A nebo Pražský hrad, napadá mě na White House East.
2: Dobře.
0: Jako asi bychom tam mysleli víc věcí, ale už to je trapný. Pojďme na muziku YouTube.
2: Jsem od začátku.
0: Beautiful day, jde k toho. 6.29, krásné ráno, zítra Radio Šampioni.

0: 6 minut po půl sedmé, posloucháte Hit Radio, tohle je snídaní šampionů, dobré ráno. Mně se stala ráno ve výtahu, když jsem jel sem do pátého patra, taková zajímavá věc. Hrálo tam rádio, tady naše sesterské, hrál tam Blaník a z rádia. Když si báječnou ženskou vezme a říkám, tyjo, to není náhoda, protože báječnou ženskou, Davide, si vzal kdo tady ve studiu?
1: Já.
0: No jo. Náš David se o víkendu oženil, tak nás zajímá teda, jak probíhaly přípravy vůbec, když to vezmeme chronologicky, jo? Co přípravy?
1: No tak partnerka zajistila asi 90% všeho, já 10%.
0: 99%, tak pojďme dál, jak vypadal obřad?
1: Hele, já jsem se nechal ostříhat, to je to asi nejdůležitější věc, co jsem udělal na celou svatbu. A zajistil jsem reproduktory, tohle byly dvě věci, které jsem měl zajistit, povedlo se.
0: A do tě přijel zapojit, co?
1: Tak přijel se na nás pozdravit Michal, který bohužel měl jinou svatbu, takže nemohl DJovat u nás, no. Ale zaskočil tě skvěle náš milý kolega Dominik Vršanský.
0: To je
1: ještě jednou bych mu chtěl poděkovat.
0: No a co ten obřad? To nás zajímá. Jak to vypadalo u obřadu?
1: No
0: co?
1: Tak citlivější duše, jako jsem třeba já, tak ty tam málem skolabovali, protože
2: plakal
1: už no. Vlastně jsem ani nakonec nemohl říct, ani jsem se nemohl vyslovit.
0: Počkej, vzali jste se teda říct to ano nakonec, nebo jak?
1: No asi 4x během toho obřadu ta matrikářka řekla, pane ženichu, výdech a nádech. A pak když se zeptali, tak jsem tak jako mňouknul, tak pak jsem se zkusil ještě znovu opravit.
0: Tak jste byli u porodu anebo u obřadu?
1: No.
0: Skoro.
1: Hleda s čím to připomínalo.
0: Tak a co hostina? Kolik se toho vypilo, kolik se toho snědlo?
1: No, myslím si, že nejsem jedinej a teďka reaguju na naše posluchače, kteří, když měli svoji vlastní svatbu, tak vlastně si vůbec nic k jídlu nedali. Já jsem prakticky celý den vůbec nejedl, protože jednak na to ani pořádně není čas, druhak je takový člověk pořád trošku nervózní a ten žaludek prostě nic úplně nechce přijmout. Takže ještě potom mě lidi psali, hele, ten raut byl výborný, to bylo úžasné. Já říkám, vlastně ani nevím, co jsme tam měli k jídlu.
0: Dobrý, tak to bylo jídlo, a co chlast?
1: No tak samozřejmě byl, snažil jsem se to namíchat, ale druhý den mi blbě bylo. No,
0: tak jako je to svatba, no.
1: Musí být.
0: A nějaký bizárek, stalo se tam něco, na co si tak jako budeš pamatovat do konce života?
1: No tak jako ten samotný obřad, když prostě se ti zeptají...
2: Obřad to byl teda bizár.
1: Když se ti prostě zeptají, jestli si bereš partnerku za ženu a ty nejsi schopný říct ani ano, tak...
0: No a co vám hrálo za písničku, prosím tě teda, když jste šli k obřadu?
1: Hele, mě hrálo Next to Me od Imagine Dragon, což samo o sobě taková písnička, kde vlastně ten chlap děkuje svý partnerce, že přesto jak špatně na tom je, s ním pořád je. No, tak je to...
0: Je to... Ještě takže teď. Ty máš asi... Na mě to taky jde, já mám husinu. Tak Next to Me, Imagine Dragons, že bychom to tam střelili za chvíli po reklamě.
1: To.
0: Tak jo, hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Město Žatec vás zve na dočasnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočasná.cz. Patron dočasné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké dočasné.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
9: A 30?
2: Acema.
9: A 40?
2: Acema.
9: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
9: Hele, nezaseko ses?
2: Ne.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Řidiči, dávejte si pozor v Teplicích, nově je tam neprůjezdná Duchcovská ulice, jezdí se okolními. No a opatrně taky v Ústí nad Labem Střekově, kde se zavřela Žukovova ulice.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: hraje pondělní Hit Radio. Tohle je Benson Boone. Co kdyby vám někdo ráno zazvonil u dveří a vy jste si jenom jejich otevřením vydělali nějaký peníze?
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: V září totiž Hit Radio vyráží za váma k vám domů a celkem vám rozdáme 100 000 korun.
0: Wow, 100 000! Stačí se zaregistrovat na webu Hit Radia, poslouchat nás každé pracovní ráno a v 7:10 čekat na náš soutěžní zvonek.
2: Jakmile uslyšíte, že my pustíme zvonek v éteru, ne u vás doma, ale v éteru zazvoníme, tak běžte otevřít dveře nebo třeba vykoukněte z okýnka a pokud nás tam uvidíte, tak prostě zamávejte a je to vaše.
0: Takhle jednoduchý to je. Kdo pak to zvoní, tak to můžete zjistit od 7. do 25. září každé pracovní ráno tady u nás na Hit Radio. Tak držíme palce, ať zazvoníme a čekáme u vašich dveří. Teď Adam Ďurica, Mandolína, už to tady klepe na dveře. 6:51, Hit Radio, krásné ráno.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Mzdy v Česku podle analytiků dál rostou poměrně rychlým tempem. Ve druhém čtvrtletí se mohly meziročně zvýšit o více než 7%. Díky nízké inflaci rostly výrazně i reálné výdělky, podle odhadů zhruba o 5%. Průměrná mzda se pohybuje kolem 53 tisíc korun. Podpora v nezaměstnanosti se má od ledna výrazně snížit. V prvních 2 měsících má klesnout z 80 na 65% předchozí mzdy. Ministerstvo změnu zdůvodňuje nízkých má klesnout z 80 na 65% předchozí mzdy. Ministerstvo změnu zdůvodňuje nízkou nezaměstnaností a dostatkem pracovních nabídek.

Kroužkofest, tedy přehlídka sportovních oddílů, zájmových kroužků i dalších organizací, které ve městě zajišťují volnočasové aktivity pro děti. Oblíbený Kroužkofest se zítra dočká dalšího pokračování. Park se znovu promění v centrum sportu, hudby a zábavy. Cílem akce je představit dětem i rodičům pestrou nabídku volnočasových aktivit. Je to zítra od 10 hodin v sadu pionýrů, vstup je zdarma. Na Ústecku bude dnes zataženo až oblačno, dopoledne ještě místy přehánky nebo déšť, přes den už očekáváme oblačno až polojasno, teploty 22 až 26 stupňů.

0: dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Krásné ránko.
2: Krásný poslední srpen. Snídaně
1: šampionů. Je tady s námi i David, ahoj Dave.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: No a samozřejmě vítáme i vás, kdo nás třeba dneska ladíte úplně poprvé.
2: No je.
1: Je to možný a budeme rádi, když tady s námi vydržíte. Písničky máme skvělý, humor.
3: Pojďme hrát.
1: Pojďme hrát, hezké ráno. Hit Radio Nord Music.

0: 6 minut po 7, tohle je Hit Radio, krásné ráno.
1: Nevím jak vy, ale já strašně nemám ráda nečekaný návštěvy, jo. A potřebuju vědět, jestli v tom jsem sama nebo ne, protože mně se to děje ale furt jak na schvál.
0: Já si myslím, že někdo přijde na rozhovor.
1: To ne, ale včera třeba nečekaně zazvonila známá a předminulej týden jsme jeli na dovolenou i s rodinou přítele. Ta domluva, nebo aspoň taková část domluvy, která se ke mně dostala, zněla, takže se sejdeme na letišti. Já doma ještě nezabalená, bordýlek všude, věci všude neuklizeno, pobíhám tam po bytě, ve stresu, nestíhám a najednou zvonek a překvapení. A já každýho ráda vidím, jo, ale prostě chci to vědět aspoň 15 minut předem, protože jinak takovou radost nemám, já jsem pak v šoku prostě.
0: No ty pak hlavně, asi se tom poznáte i vy, ty pak řekneš, no pojď dál, ale nemám uklizeno. Jo. Nevím, jestli to nemám uklizeno, není jako permanentní stav, je to jenom taková omluvenka, nicméně, takže neohlášené návštěvy. No tak, kdy u vás, kdo kdy zvonil neohlášeně? Tak u nás to byli naposledy koledníci a taky, co si vzpomínám, tak Kašpar s Baltazarem a Melicharem.
2: Jsme tohle vyřešili docela elegantně, my nemáme zvonek doma. Takže když nikoho nechceme přijmout, tak prostě nezvedáme telefon.
0: Takže nemáte K plus M plus B na dveří. Asi ne, co?
1: A oni si občas dostanou lidi přes spodní jako vchod, že zazvonili hnedka u nás v pátém patře, takže jsem jasně. Ani fakt jsem jako
2: neměla
1: čas.
2: Pak dělat, že nejseš doma, je složitý, jo.
0: No a nejhorší je teda, když už ta návštěva si v tobě dostane, tak pak jako nějak jako vypakovat. Jo, to občas je taky docela náročný. A stalo se vám někdy, že opravdu někdo teda zazvonil jako nečekaně, co u Davide? Ten nebo zaklepal spíš teda u vás?
2: U nás zaklepal a často se nám stává, že pak jako je vypro... Já ještě jak kvůli rádiu chodím brzo spát, viď? Tak já vždycky už jako utírám pod ním a takhle jako na stole, jo, demonstrativně, furt nic, tak já pak říkám vždycky, hele, já jdu spát, mějte se, klidně tady buďte, ale...
0: To já jsem si vzpomněl, u nás takhle Borec přijel odečíst vodu a potřeboval jít k nám jako dovnitř, protože to máme jako na záchodě, jo. A teďka, já nevím, jak se to stalo a nic, to bylo pořád za den, ale asi všichni, my jsme nějak prostě popili, nějak jsme za to vzali jako hodně a teďka najednou jsme jako věděli, že má přijít, já na to zapomněl, ne? A já mu šel vodu, říct, úplně vyřízený, úplně hotový. A já v trenkách, ne, který jsem se vzal na sebe a teďka dobré ráno. Já teď jsem na tu vodu a já...
2: S tím si dáte.
0: Ještě nám tady něco zbylo. Tak na vodu nebo na hotel, no. Tak kdyby vám teďka zazvonila nějaká nečekaná návštěva, jak byste na to reagovali? Nebo spíš, kdo vám kdy naposledy zazvonil u dveří bez ohlášení a jak jste reagovali?
1: Číslo k nám 777-937-777. Budeme rádi za hlasovky na WhatsApp i za SMSky.
0: Přesně tak, 7 hodin 9 minut. Tohle je pondělní Hit Radio snídaně šampionů. No a už se tady pod náma rozjíždí parádní Damiano David, The First Time. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Dobré ráno, šampioni, 7 hodin 16 minut. Dáváte si Hit Radio. Jasmin byla minulý týden pod náporem nečekaných návštěv. Má z toho trochu tiky, jinak to na ní nezanechalo nějaké větší následky. Tak jsme se ptali vás, jestli jste někdy zažili nečekanou návštěvu, případně jak jste se s tím vypořádali.
1: Týna píše, jsem úplně stejná, nečekaná návštěva je pro mě noční můra. Ne, že bych toho člověka nechtěla vidět, ale potřebuju aspoň těch 15 minut, abych uklidila věci z gauče, převlíkla se a psychicky se připravila na to, že budu společenská. A to je přesný.
0: To je fakt, to je přesný. Taky píše Honza, k nám přišli nečekaně dva kamarády 24. prosince, asi v 17.00 a neměli se hodně dlouho k odchodu.
1: Jako takhle o Vánocích to nepotěší, no, když tím nepočítáš.
0: A nebyl to Ježíšek?
1: Kamča z Pruháče píše, ahojky, mně se stalo ve 4...
0: Odkud z Pruháče?
1: Z Pruháče. Mně se stalo ve 4 ráno to, že zazvonil zvonek. Já teda myslela, že se zblázním, co to může být, kdo to může být. A oni Slováci, můj syn se snachou. No to byl takový šok, já nevěděla, jestli se mám smát nebo brečet, ale bylo to nádherný, takže jsem začala brečet, jakože jsem šťastná, no ale šok to byl strašný.
0: No tak Slováky bych u sebe doma taky uvítal, ale...
1: Já myslela, taky nechtěl.
0: Oni určitě přišli s něčím dobrým, jako zakousnutí, něco dobrýho k pití, tak tady to návštěvu máme moc rádi. Tak děkujeme i za zprávu z Kruháče a děkujeme za všechny vaše zprávy. Nicméně, vy, kdo jste k nám dorazili, tak vás tady vítáme, my vás nebereme jako nečekanou návštěvu. Místa tady pro vás všechny máme dost a taky dost parádní muziky. Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline.

0: Neil Diamond, Two Friends. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, 7.20. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů. A už za nějakých 15 minut budete soutěžit, bude tu rychlá pětka. Rozdáváme pětkrát startovné na Urban Challenge v hodnotě 12 000 korun. Wow! Detaily, podrobnosti, jak se zapojit, tak to předáme za moment. Stejně tak muziku bude Avril a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, kde vás co v pondělí ráno na silnici zdrží.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Velký pozor si v těchto chvílích dávejte na trase z Chomutova na Prahu. K nehodě došlo před odbočkou na Řevničov u Slaného. Tvoří se tam kolona, která má aktuálně už přes 2 kilometry.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Nord Music.

0: minuta po půl osmé, Hit Radio s vámi, krásný den. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Po 40 se u řady lidí prohlubuje strach z nahoty. Nejčastěji zatím stojí změny postavy, stárnutí nebo srovnávání s ostatními. Podle odborníků jsou ale podobné obavy často spíš problémem našeho sebevědomí než samotného těla. Festival Hrady CZ zakončil letošní ročník. Putovní akce navštívila 8 českých a moravských hradů a na každé zastávce dorazilo 15 až 25 tisíc lidí. Poslední koncert odehrál Daniel Landa a první účinkující pro příští rok mají být známí na konci září. Stále více lidí touží alespoň na chvíli uniknout z online světa. Neustálé zprávy, sociální sítě a tlak na výkon mohou přispívat k vyčerpání a vyhoření. Podle psychologů přitom není nutné se odpojit úplně. Pomoci může už omezení času před obrazovkami.
0: My jsme tady řešili minulý týden sociální sítě, že mně přijde, že už to tolik nefrčí, ale nevím, jak to máte vy, já se úplně nejsem schopný teda odpoutat od obrazovky.
2: Je to těžký, no hlavně v práci, kde do toho monitoru stejně koukáme.
0: Třeba tady.
2: Třeba tady, přesně. Tak i když máme chvíli přestávku, tak prostě si na ty sociální sítě odskočíme.
0: Ale jestli s tím máš problém, já ti to můžu zasnout, Davide.
2: To je nůža.
0: Takhle, pokud s tím máte problém, tak obrazovku můžete vyměnit za běh, protože je tady rychlá pětka z Urban Challenge a máme pro vás startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun a to na jakýkoliv závod Urban Challenge v roce 2026 nebo 2027.
3: Takže vezmete 3 kámoše, rodinu, kolegy, koho chcete, společně si dáte překážkový závod. Nemusíte být žádný vrcholový sportovci, jo? To přesně vzkazují lidi z Urban Challenge, že je dělaná opravdu pro každýho.
0: No a navíc si sami vyberete, jestli chcete běžet noční závod anebo klasiku přes den a vybírat můžete pozor ze 7 míst po celém Česku. Tak jestli už teď víte, koho byste vzali sebou, připravte se a napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Firework, tohle je pondělní Hit Radio 7.37. Rychlá pětka. Napsali jste nám spoustu zpráv, že chcete soutěžit, je třeba Kristýna, chci soutěžit, ale nevím o co. Tak Kristý, třeba to klapne v týdnu, my vysvětlíme, o co soutěžíte. Je tady rychlá pětka z Urban Challenge a máme pro vás startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na právě jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 nebo 2027.
1: Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet závod noční nebo ten klasický přes den. Vybírat můžete ze 7 míst po celém Česku. No a kdo se pokusí tohle to vyhrát?
0: To bude Iva z Malé Skály, zdravíme na sever Čech, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno. Prosím tě, pověs nám, já už jsem tě trošku vyspovídal, ty jdeš zítra do první třídy, nebo respektive tvoje dcera, tak jak jdou přípravy, jak to všechno zvládáte, nakoupit teďka ten schon?
2: No, máme všechno připravený, tašku máme už někde asi od května, takže
1: máš první,
2: no.
0: No jo, a tak se těší dcera, ne?
2: Těší se moc.
0: No, bude to přejde.
2: Zatím jo, neví, do čeho jde.
0: Přesně. No tak Ivo, pojďme soutěžit 5 otázek, myslím, že to zvládneš.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Kolik měsíců má půl roku?
2: 6.
0: Jo.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaká světová strana je opak východu?
2: Západ.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jak se říká člověku, který řídí například fotbalový zápas? Kdo to píská?
2: To bude nějaký sudí.
0: Jasně.
1: Můžeme, ano, můžeme.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Ivo, budeš vědět, jak se říká části písničky, která se opakuje?
2: Refrén.
0: Ano. A pojďme na tu poslední, pátou otázku.
1: Které roční období přichází s zářím?
2: Podzim.
1: Je to tak.
2: Jo.
0: Ivo, vyhráváš 4 vstupy na Urban Challenge v hodnotě 12 000 korun nebo 4 startovné. Ještě se zeptáme, běháš?
2: No, začínám s tím, takže dobrý.
0: No tak máš skvělou motivaci, tak můžeš vzít další 3 kamarády nebo někoho z rodiny. Startovné na Urban Challenge tvoje. Zvládni zítra s dcerou první den školy, že ji pozdravujeme a ať si to užije.
2: Díky moc, mám velkou radost.
0: To jsme moc rádi, my taky. Tak Ivo, měj se krásně, hezký pondělí a hezký poslední den prázdnin, ahoj.
2: Taky, ahoj.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: 8:15.
1: Za 2 minuty vy si dáváte pondělní Hit Radio snídaní šampionů.
2: Kdo máte děti, tak moc dobře víte, že ráno nechodíte do práce, ale že nejdřív nastupujete na směnu jako taxikář, jo? Dítě do školy, druhý třeba na kroužek, někde zapomenutý batoh, teďka kolona před školou, tohle, tamto, a až potom začíná ten váš vlastní den. No a některý rodiče si řekli, že končí prostě, že novým trendem jsou speciální dětský taxíky, který ty děti odvezou za vás, a to mi přijde bomba.
1: Jako, něco jako Uber Kids, jo?
2: Uber Kids, přesně.
1: Něco takového. A to je skvělý teda, že teda už i děti se dočkali tady toho komfortu, že teda pro ně přijede nějaký teda taxikář.
2: A jako ten zájem je abnormální, jo, což naprosto chápu.
1: Já si říkám, jako, že za chvíli budeme mít apku, já nevím, že si budeme objednávat někoho, kdo bude za ty děti dělat třeba úkoly, jo, anebo třeba chodit na rodičák, nevím. Ale napadá mě, že to je jako vlastně skvělý plán na biznis.
2: No to rozhodně.
1: Kdybychom koupili autobus, ale si říkám, my jsme v práci v tu dobu hlavně.
2: Ale to já jsem opravdu vždycky záviděla dětem z jiných zemí, jak pro ně jezdí ty školní autobusy, takový ty žlutý.
1: Jo.
2: A rovnou se vidíš s těma kámošima ještě před školou.
1: A tak ono to možná bude i u nás v Čechách někde.
2: Někde asi, jo.
1: Za chvíli další, ty Offspring, Why Don't You Get a Job, taky Sia Gimilab, no a přidáme i aktuální dopravu, kdo někam frčíte, hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Největší hudební událost podzimu je tady. Zapiš si do kalendáře datum 11. a 12. září. Město Most tě zve na mosteckou slavnost v areálu přesunutého kostela. Těš se na nadupaný line-up. Miraj,

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Velký pozor si teď dávejte na Mostecku. Bourá se přímo na výjezdu z mostu směrem na Žatec, kde osobní auto srazilo divočáka. Už je tam policie a s opatrností projedete.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio. My friend's got a girlfriend and he hates that.

0: To je Sia, Give Me Love, 7.55. Dobré ráno, šampioni. Představte si, že přijdete domů z porady, kde vám šéf naložil úkoly a namísto třeba rozhovoru s partnerem se svlíknete celý do naha. Zní to zvláštně, ale dámy a pánové, je tady nový trend. Super trendem je nudismus.
1: Nudismus známe, ale...
0: To by došla řeč, česně.
1: Jakože je zase na vzestupu, jo, nebo jak?
0: Na vzestupu, takhle. Hlavně po covidu to využívají lidi převážně z korporátu jako formu terapie. Mm-hmm. Prostě funguje to tak, že schodíte šaty a s nimi odejde i stres, jo. Ideální je to teda dělat prý doma, taky v sauně a píše se tady i s přáteli. A já to teda úplně nerozumím tomu poslednímu bodu. Jak s přáteli, jako?
1: Hele, je fakt, že když jsme teďka jeli na tu dovolenou a jeli jsme na letiště, tak můj Kuba řídí a najednou říká, Ježíš, čumte tamhle doleva. A já říkám, co tam je. A on tam je úplně nahej týpek. No. A prostě si to tam štráduje mezi lidma za bílýho dne, normálně po chodníku, opravdu celý svlečený.
0: Tak co by ne, tak...
2: Já jsem si říkal, že třeba on jede takhle v tom autě, říká, Ježíš, já jsem si zapomněl kalhoty doma.
1: Vy byste se taky mohli oblíknout, kluci, možná.
0: Tak potřeba provětrat to temno, co se stane, no. Jinak mě by zajímalo, co by udělala vaše polovička, takhle čistě teoreticky, co by udělala vaše polovička, kdybyste přišli domů a slíkli byste se před ní?
3: Tak to je snad normální, ne?
0: No ale jako úplně.
3: No to je normální, ne?
1: Jo. Spíš by bylo divný, kdyby si už přišel domů jako svlečenej, ne?
0: Takže ti nebude vadit, Jasmin. Co? Ne, pardon.

můžete zkusit doma dneska, jestli vám to pomůže, nebo klidně s kolegama v práci. Úplně vidím ten team building dneska při pondělku na té poradě. Ježíš. One Republic, Sunshine, další parádní hit pro vás dneska ráno.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka eShop Roku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Ty nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: falešné VIN-kódy nebo zatajování nehod. Podle odborníků navíc zhruba každé čtvrté prověřené auto neprojde technickou kontrolou. Nový týden začne v Česku deštěm a místy také bouřkami. Už během pondělí se ale obloha začne protrhávat a další dny přinesou převážně polojasné počasí. Teploty se budou většinou pohybovat mezi 20 a 27 stupni, přehánky se objeví hlavně na severu. O víkendu má být převážně slunečno s teplotami kolem letních 25 stupňů. Téměř polovina Čechů považuje vystupování prezidenta Petra Pavla vůči vládě za přiměřené. Zhruba třetina lidí si naopak myslí, že je prezident příliš aktivní. Většina dotazovaných chce, aby Pavel vládu podporoval a zároveň dohlížel na její činnost. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Krajská zdravotní chce v nemocnici v Teplicích společně s městem vybudovat parkovací dům. Má vzniknout na místě veřejného parkoviště, které je na začátku areálu. Prostor má přibližně 2000 metrů čtverečních a v parkovacím domě se počítá s vybudováním alespoň 250 míst k stání. Náklady na stavbu se začnou odvíjet od studie proveditelnosti, kterou krajská zdravotní nyní bude zadávat. Na severu Čech dnes bude zataženo až oblačno, dopoledne ještě místy přehánky nebo déšť, přes den očekáváme oblačno až polojasno a jen lokální přehánky, teploty 22 až 26 stupňů.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
3: Dobré ráno, šampione.
4: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
5: jsme tady pro tebe.
4: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
6: A taky s Davem, dobré ránko.
7: Krásný pondělí.
8: Snídaně šampionů.
6: A ahoj. Taky s Davem, krásný ahoj. Pondělí. Ahoj, tak my vás tady vítáme, zdravíme všechny, kdo jste se nás pustili k tělu. 8:03 startuje poslední hodina, poslední třetina pondělní snídaně a taky parádní hity začínají teď Tones and I, Dance Monkey.

0: Posloucháte Hit Radio 7 minut po 8. Dobré ráno.
1: Možná se to taky zaregistrovali, že před začátkem školy teďka starší děti hromadně mažou nebo deaktivujou sociální sítě. TikTok, Instagram, dávají si takový digitální detox, což si možná říkáte, že to je super, že jako konečně, ale zároveň ona je to od nich trošku taková sociální taktika, že celý prázdniny scrollujou 4 hodiny denně a pak najednou přijdou toho 1. září do školy a řeknou, že kdo je online, tak je fakt trapák.
2: Jo, takhle, jakože předstírají, že předstírají a že teda se chovají, že jsou tajemní jako Hrad v Karpatech, ano. Takže teda, a myslíš, že to smazali úplně ty sociální sítě, anebo to je jenom na oko, že to jako deaktivovali dočasně, aby se mohli vrátit?
3: Asi spíš.
2: No takže, tyjo, to jsou Sigma samci, co? Hele, generace 6-7, jak se tady přetvářejí, co?
3: Jsem zrovna či takový docela vtipný citát na Facebooku, kde psali, ono je ty roupy přejdou, až zjistí, že musí vstávat v 6 do práce a pracovat do 7 večer.
2: Pojďme na muziku, Aneta Langerová, Srdcotepec, 8 hodin, 8 minut. Na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: Way You Kiss Me, 8 hodin 17 minut. Na Hit Rádiu. Dobré ráno, co kdyby vám někdo zazvonil u dveří a vy byste si jenom tím, že je otevřete, vydělali spoustu peněz?
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: V září totiž Hit Rádio vyráží za vámi a celkem rozdáme 100 000 korun.
2: Vy musíte udělat jedinou věc. Stačí se registrovat na webu Hit Rádia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7.10 a čekat na soutěžní zvonek, který zazní v éteru.
0: Jakmile ho uslyšíte v éteru, tak běžte otevřít dveře nebo vykoukněte z okna a zamávejte nám. A pokud nás uvidíte a uděláte to, co jsme řekli, prostě když se naše zraky setkají, tak vyhráváte. Takže kdo pak to zvoní?
2: To můžete zjistit od 7. do 25. září každý pracovní ráno na Hit Rádiu, takže moc držíme palce.
0: No prostě startujeme příští pondělí. Dua Lipa, Love Again. Tohle pro vás máme nachystané za malou chvíli, no a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí. Dobré ránko.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
6: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
7: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
6: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
7: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
8: Hledáte víc než jen obyčejný taneční kroužek? Chcete tanec prožívat, tvořit příběhy a stát na divadelních prknech? Taneční soubor v Suchu Kampeny v Teplicích otevírá své dveře pro nové tanečníky ve věku od 4 let až po dospělé. Tvořte umění s námi. Přijďte na nábor 2. a 3. září. Více na www.vsuchu.com.
9: Odstartujte nový školní rok v Centrálu. Ve středu 2. září od 15 hodin roztočte kolo štěstí a vyhrajte skvělé ceny. Čekají vás také nábory do sportovních a jazykových kroužků a ukázky techniky záchranných složek. Přijďte si užít pohodové odpoledne do Centrálu.
10: Když život prudce zastaví...
11: Zase jsem ji našel v tramvaji.
12: A vy jste všichni rodina?
11: To nejsme.
10: Vždy je dobré mít se koho chytit.
11: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
10: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
13: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
14: Řešení je úvěr od Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit hodně.
14: Řešení je Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
14: Řešení je Acema.
13: A co když potřebuju 20 milionů?
14: Řešení je Acema.
13: A 30?
14: Acema.
13: A 40?
14: Acema.
13: A 50?
14: Acema. Jde to i bez banky.
13: Hele, nezaseko ses?
14: Ne.

0: Kartová. Komplikace teď hlásí D8. Opatrně na kilometru 9 ve směru na Ústí, kde je odstavený kamion. A pozor, taky v Hrádku nad Nisou ve Vlámské ulici, kde právě teď zasahují hasiči.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Takhle vám hraje pondělní Hitrádio, krásné ráno. Posloucháte Snídaní šampionů, je přesně 9:30 a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Čínské automobilky stále výrazněji pronikají na evropský trh. Jejich výhodou jsou hlavně levnější elektromobily a rychlejší vývoj nových modelů. Některé značky navíc plánují přesunout výrobu přímo do Evropy, aby se vyhnuli dovozním clům. Pražské derby nebylo vyhrocené jen na hřišti, ale také v hledišti. Fanoušci Sparty i Slávie se navzájem uráželi a protestovali také proti možnému zpřísnění pravidel pro používání pyrotechniky. Slávia si nakonec Letné odvezla vítězství 3-0. Dva rybáři přežili 5 dní uprostřed Pacifiku v chladícím boxu. Po ztrátě jejich lodi je moře odneslo asi 240 kilometrů od mexického pobřeží. Zachránilo je až námořnictvo, oba byli kvůli nedostatku jídla a vody značně vysílení.
0: V chladícím boxu, jo. To já mám problém projít v makru okolo chlaďáku a frajeři si z toho tady udělají 5denní vejlet, jako po moři, jo. Ale zase úplně vidím ty borce, co je našli. Pravděpodobně tam těch mrazících boxů bylo víc, jo, a to odevřela a říkali, hele, ty vole, Franto, už si někdy viděl takovýhle divný lososy. Pojďme na muziku, Gigi D'Agostino, La Passion, hezké ráno.

0: tohle tady milujeme. Snad i vás baví Nová poetika Blízko na Hit Radio v 8.36. Hezké ráno. My jsme se tady s Jasmin dohadovali, kdo z nás dvou si tohle téma vezme. Roger Federer vstoupil o víkendu do síně slávy a i když hokej moc nerozumím, tak si to beru. Ne, takhle, samozřejmě je to tenis. Je to tenis. Roger Federer se u řečnického pultu rozplakal, když děkoval své ženě za 24 let podpory. No a vlastně se ukázalo, že i chlap, který na kurtu vypadá jako švýcarský stroj, tak občas potřebuje kapesník jako obyčejný smrtelník.
1: On dokonce přiznal, že bez té jeho Mirky by možná skončil o 10 let dřív a vlastně ta děkovná řeč mi přišla opravdu hezká a takovýhle jako významný poděkování svý ženě, to je teda nádherný.
0: Bylo to hezký, kdo jste to neviděl a kdo jste třeba taky antisport a moc tomu nerozumíte, třeba jako já, tak opravdu doporučuji na to zkouknout, najdete to na internetech, na YouTube, na Instagramu. Nicméně si říkám, že teda dobrý Federer vstoupil do síně slávy a já si spíš myslím, že to ocenění by se zasloužila ta síň slávy, že jo, tam konečně pustila. Konečně!
2: To teda jo.
0: Co tě nezabije, to tě posílí, tak o tom bude Hit Radio za malou chvíli. Kelly Clarkson, Stronger, taky Ed Sheeran, Safír. No a my vám přejeme z Hit Radio stále parádní pondělní ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Extreme Sale v online shop CZ.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes, sir!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
9: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
11: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK. Prostor pro události, na kterých záleží.

0: Safír je dohromady šafír. To říkala jste, Jasmin, já musel.
1: Tak se mi to nepovedlo.
0: Hit Radio 8:48, krásné ránko.
1: Když se narodí dítě a dostane jméno Gloria Gabriela, tak je jasný, že nepřišlo na svět jen tak ledajaký dítě. Bývalá biatlonová superstar Gabina Soukalová, určitě znáte, porodila holčičku. A to jméno, teda to je neskutečný, to zní jako vítězka už rovnou.
0: Je to vznešený, zní to vznešený, no, Gloria Gabriela. No tak my gratulujeme samozřejmě k miminku, možná to bude další biatlonová megastar.
1: Mně přijde trošku nespravedlivý, že Gabina dokázala vypadat skvěle po závodech, teďka i hnedka po těhotenství.
0: Co říkám, proč my jsme nedostali nějaký vznešený jméno, co?
1: No.
0: Jako Jasmin v pohodě, no, ale ten Michal, to je takový dětý prostě, no. Nevím. Vy máte rádi svoje jméno? Cítíme to tam. Disturbed, The Sound of Silence, 8:49. Tak krásný ráno, šampion.

0: 8.57 a taky to je poslední song pondělní snídaně šampionů, ta je u konce. Poslední den prázdnin.
1: Poslední srpen je tady.
0: Poslední
1: dneska.
0: Srpen je tady, tak to zvládněte. Vy, děti, který nás posloucháte, tak užijte si to ještě dosyta, protože, a já to nebudu říkat, vy to víte, co vás čeká. Vy to víte, no a my taky na vás čekáme zítra ráno v 6.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Tak se mějte krásně, zvládněte pondělek.
1: A zítra ráno, ahoj.
0: Papa.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v centru Teplic v ulici U divadla došlo ke střetu osobní auta s nákladňákem. Provoz je tam částečně omezen a ještě jde sedmička na 49. kilometru ve směru na Chomutov u sjezdu na Louny. Došlo k dopravní nehodě osobního auta s dodávkou. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Schodek státního rozpočtu na příští rok bude po 400 miliard korun. Jeho přesnou výši sdělí ministryně financí Alena Schillerová vládě dnes ráno. Během pondělí pak zveřejní podrobnosti rozpočtu. O schodku po 400 miliard korun hovořila již dříve. Kolem 120 dobrovolníků se včera zapojilo do pátrání po 19-letém mladíkovi, který se ztratil počátkem srpna při bouřce na jezeře Most. Zatímco část lidí prohledávala prostor pod hladinou, další procházeli břehy. Dorazilo kolem 90 potápěčů, nikdo se ale nepotápil sám. Utvořili dvoučlenné týmy a každá dvojice měla přesně vyznačený perimetr, kde s pátráním začíná a skončí. Časový limit pro jeden ponor byl stanoven na 60 minut. Pohřešovaného mladíka se ale najít nepodařilo. Pražský vrchní soud se dnes začne zabývat odvoláním europoslankyně Jany Naďové v kauze Čapí hnízdo. Dostala trest v podobě tříleté podmínky a pokutu 500 000. V kauze je obžalovaný i premiér Babiš. A ještě sport. Fotbalisté Slávie vyhráli v 6. ligovém kole v pražském derby na Spartě 3-0 a bez porážky vedou neúplnou tabulku a bod před druhým Libercem, tedy o bod před druhým Libercem. Letenští jsou 7. a ztrácejí na městského rivala 5 bodů. V dalších zápasech Liberec Hradec 2-0, Plzeň Slovácko 1-1 a Teplice Jablonec 2-0. Jo. Na severu Čech bude dnes dopoledne oblačno s deštěm, místy bouřkami. Kolem poledne čekáme ubývání srážek a postupně až polojasno. Přehánky se vyskytnou již jenom ojediněle. Teploty 23 až 26 stupňů Celsia.
10: Jsem pěkně zmoknul dneska.
3: Já jsem zapomněl ještě na jednu důležitou zprávu, kterou bychom měli zmínit. Naše Hanka.
10: Já to chtěl říct taky.
3: Chtěl jsi to říct.
10: Řekni to.
3: Tak to řekni.
10: Naše Hanka, víkendová moderátorka Hanka Hejlová.
3: Má malýho Hejlíka.
10: Se stala
3: tak to řekni.
10: Naše Hanka, víkendová moderátorka Hanka Hejlová.
3: Má malýho Hejlíka.
10: Se stala dvojnásobnou maminkou.

0: Music.
1: Jak jsem říkal, prosím, omluvte sníženou kvalitu mého hlasu. Já jsem vyřvaný z Mělnických 90, tak bylo to v sobotu a ještě do dneška trpíme hlasivky, protože to byla velkolepá akce. Na to se taky podíváme dneska, zhodnotím, řeknu vám, jaký to bylo. No, stačí říct, že to bylo dobrý prostě, ale ještě se na to podíváme. K tomu navíc taky poslední prázdninový den, tomu se taky budeme věnovat a tady už jsou ty hity, které máte rádi.

pondělí dopoledne s vámi Hit Radio Nord Music. September, Cry For You. Krásný dopoledne všem přeje Dan a je to ten den, který bohužel musel přijít. Ano, poslední srpnový den, 31. srpna, znamená to, že ve finále jsou prázdniny, ve finále je taky období dovolených a krásných výletů, i když samozřejmě to může pokračovat dál i v září, ale ty dva měsíce, červen, srpen, jsou tu tak nějak jako předurčeny. Já se ještě pamatuju, když jsem tady uváděl prázdniny s Lucí Schläger, že to začne, dva měsíce, pohodička, tralala, volníčka a nakonec je to tady. Je tady poslední den, 31. srpen. Je takový smutný, chápu, že největší radost to asi mají rodiče, protože už se nebudou muset moc starat o děti, typou do školy, budou studovat a tak dále, pohodička, ale přeci jenom láme se to a vlastně zítra začíná jakoby podzim. Léto je pryč, to vidíme i dneska za okny a zítra už ten podzim teda, září. Mě tak napadlo, jako, že když je to poslední den měsíce srpna, že jednou to bude i poslední den pobytu na této planetě pro nás. A napadlo mi, jako, kdybych to věděl, že třeba zítra už tady nebudu, vůbec nevím, co bych dělal ten den. Je to takový zvláštní, že jo? Tak úplně nad tím asi přemýšlím moc, ale napadlo mě, jestli vy v tom máte jasno, když jste věděli, že máte poslední den, co byste dělali? Jestli byste udělali něco, co si neodvážíte udělat, protože víte, že už vám za to nikdo nic neudělá, nebudete mít žádný trest, že bych třeba vykradl banku, nebo udělal něco, čeho jsem se celý život bál. To je otázka. Zkuste mi napsat, co byste vydělali, kdybyste věděli, že to je ten poslední den. 3 7 3 9 9 5 8. Já v tom pořád nemám jasno a třeba od vás přijde nějaká inspirace, jak s tím posledním dnem naložit. 3 7 3 9 9 5 8 náš WhatsApp nebo SMSky. No a dáme si, aby to nebylo tak hodně smutný, další muziku. Teď přichází Alex Warren, Ordinary na Hit Radio Nord Music. Hit Radio. Zlepší

0: Tady je pondělní Hitrádio Nord Music, za námi hodiny, dívejte se, a už jsem to tady říkal, končí nám léto, končí prázdniny, zítra startuje škola. A to bylo i téma toho, co jsem tady zmínil, že pokud byste věděli, že máte poslední den, co byste dělali, já sám jsem zmínil, že bych třeba asi vykradl banku, protože by mi pak už nechtěli potrestat. A na to reagoval Mirek Steplis, který napsal na náš WhatsApp 37 39 958, že vylopit banku by bylo zbytečný, protože bychom si ty peníze, nebo já bych si ty peníze nestíkaně užít. A on kdyby takhle věděl, že už je tady poslední den, takže by byl s těmi, co má rád, a maximálně si to užil. To souhlasím, to je asi to nejrozumější, co by se dalo udělat. Každopádně zažijeme chmurné myšlenky, protože zítra nás čeká 1. září a taky tento týden, a to je taky hezký, odstartuje další epizoda, další sezóna dopolední show LSD, kdy už dorazí po 2 měsících sem ke mně moje milá kolegyně Lucie Schlegr. Stane se tak ve čtvrtek 3. září, tak buďte u toho i vy.
1: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
2: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
3: Tradice, která spojuje generace.
2: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
3: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
2: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
3: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech.
2: Zahradačech.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Když život prudce zastaví...
9: Zase jsem ji našel v tramvaji.
10: A vy jste všichni rodina?
9: To nejsme.
8: Vždy je dobré mít se koho chytit.
9: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
8: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
11: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
12: Hit Radio. Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Lucas Graham. Na Hitrádu Not Music. Teď vy posloucháte Dopoledne s Danem 9.34 a konečně se dostávám k tomu, proč mám nemocný hlas a nemohu skoro mluvit, chraptím, a ten důvod je jediný. Byla to sobotní akce na Mělníku, Mělnické 90 číslo 3, kde jsem byl pozván jako moderátor, jako DJ, pokud poslouchání do Mělnicka. Tak všem děkuju, co tam dorazili. Vím, že dorazili lidi z Prahy, z Chomutova, z Litvínova, z Mostu a taky samozřejmě z Mělníka. A jelo se to od 3 hodin odpoledne až do večera do 10, samej 90-kový hit jeden za druhým. Dorazila taky Veronika Žilková, která je ikona let 90. známe tele a tak dále. Jako úplně jsem žasnul, Veronika Žilková vypadá stále skvěle, pořád se nemění, ta snad ani nestárne, tak dala nějaké autogramy, fotky a tak dále. Dorazil taky, a to je hodně zajímavý, Ivan Jonák, ale Revival. Víme, že Ivan Jonák už nežije, legenda 90. let, podsvětí Praha, jeho disco and Sylvie, tak dorazil jeho dvojník, který projel celý náměstí autem, tak jak to bylo v těch 90. zvykem. Holky do půl těla, on jako velký mafián. Jako vypadalo to úžasně. Taky dorazil legendární DJ Uva, který ho známe, ten právě u Jonáka hrál, a taky můj velice dobrý kamarád Jean-Luc. No prostě akce se vydařila, lidi pařili, užívali si to naprosto náramně, a jelikož jsem hodně hecoval a zpívali jsme a tak dále, tak proto to odnes můj hlas, a já myslel, že v neděli se to spraví, ale nespravilo a vydržel to až do pondělka, proto teď chraptím. On vlastně celý ten víkend byl ve znamení retra a muziky let 90., protože i tady na Hitrádu Not Music běžela poslední třetí summer party, kde jsme si dávali ty největší letní pecky za poslední 30 let. Prostě byl to ten báječný poslední prázdninový víkend, a abych to nějak důstojně ukončil, tento vstup, tak si dáme, já bych řekl, úplně stavební kámen hitů let 90., který nechyběl ani tady u nás na Hitrádu Not Music, ani na náměstí na Mělníku. Je tady Headway, What is Love. What is

0: za námi Coldplay, V-Pray, s vámi Hitrádu Not Music, krásné pondělí. Ono to nezní moc dobře říkat krásné pondělí, ale takhle, pojďme to brát pozitivně. Zaprvé startuje nový pracovní týden, víkend máme za sebou a ten další nás čeká, což je pozitivní. A za další pozitivní věc je ta, že prostě tady jsme a že posloucháte Hitrádu Not Music, který vám zpříjemní náladu třeba dalším hitem. Budou tady Jelen, Ještě jednu noc.
1: Zůstaň ještě jednu noc, přece nechci zas tak moc, máš to stejně jak já.
0: Tak si pojďme společně užívat pondělí s Hitrádem Not Music.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Pozemek k bydlení v krásném lese na Karlovarsku za 6 milionů 700 tisíc, rodinný dům v Jankově na Benešovsku za 9 milionů 950 tisíc, rodinný dům v Kladně za 8 milionů 299 tisíc, chata Nymburk Drahelice za 920 tisíc a rodinný dům ve Smečně na Kladensku za 6 milionů 999 tisíc korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitradia. Hitradio North Music.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Tohle byly My Chemical Romance. Na Hit Radio Nord Music v 10 hodin, za chvíli Lipo Kryštof, Taylor Swift anebo Ale Farben. Teď přichází Robert, pojďme se podívat na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Ústí nad Labem, v Masarykově ulici máme bouračku osobního auta s autobusem. Počítejte tam s omezením, ale kolony se tam prý alespoň zatím netvoří. Ještě na trase z Litoměřic do České Lípy na výjezdu z Úštěka bouralo osobní auto, doprava tam zpomaluje. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Já nový plot mám.
7: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
8: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.
13: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré... Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: seznámit s úpravami, které ministerstvo provedlo od jejich posledního jednání s jednotlivými ministry. V Teplicích by mohla být znovu obnovena plovárna v zámecké zahradě. Občanům města to v sobotu při akci Plovárna žije sdělil primátor města Jiří Štábl. Architekti představili vizi, jak by mohl prostor v budoucnu vypadat. Kromě plavecké části se počítá i s prostorem na kulturní akce. Součástí návrhu je také postupné zpřístupňování areálu ještě před dokončením jeho celkové obnovy. Trajekt s 267 lidmi na palubě, který se převrhl u pobřeží severního Kypru, se již zcela potopil. Nehoda si vyžádala nejméně 8 obětí. Severokyperský premiér oznámil zatčení kapitána plavidla a dalších 7 členů posádky. Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového US Open. Lehečka porazil Španěla Carea ve 4 setech a příště narazí na britského kvalifikanta Tobio Samuela. Ten zdolal Tomáše Macháče hladce ve 3 setech. Dohrála také Barbora Krejčíková. Na severu Čech bude dnes dopoledne ještě oblačno s občasným deštěm. Kolem poledne čekáme ubývání srážek a postupně až polojasno. Přehánky už se vyskytnou jenom ojediněle. Teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Dane, proč mlčíš? Já vím, že dneska nemůžeš mluvit.
1: Ne.
0: Zachrapti nám něco.
1: Já jsem přemýšlel nad tím, že vlastně to léto pomalu končí.
0: Je to tak,
1: říkáš, teploty, no. Že už to není taková sláva jako ty čtyřicítky. Že?
0: Snad bude nějaký babí léto.
1: No kéžby. To byl Robert, Dan Rakacký, přeje krásné dopoledne. Hit Radio Nord Music. A včera byly památky v České republice i na severu Čech zdarma. Bude se to opakovat? Řeknu za chviličku, vydržte.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cejtím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč

0: děti moje.
1: Ty spolupráce prostě Kryštof umí, tohle byly Lipo, Kryštof, jednou jsem slíbil, s vámi Hit Radio Nord Music, krásný pondělí všem předan a na památkách to včera žilo, bylo to zdarma a bude zas. Takhle, týkalo se to i zámku, který moc dobře známe, pokud jedete z Chomutova do Mostu, tak ho máte po levé straně, je to zámek Jezeří, no a i ten se včera zapojil do akce Národního památkového ústavu, při který mohou návštěvníci využít akci zdarma na vybraných památkách v České republice. Tak většina, na většině památek byla kapacita vyčerpána, ten závěr a ten zájem byl jako neuvěřitelný, byl to hrozně velký, každý tam chtěl a ne na každého se dostalo, tak pokud se to nestihli, mám pro vás dobrou zprávu, tato akce se bude opakovat a opět památky zdarma, státní památky zdarma budou 27. září, což je neděle, ale pozor, jako jedna věc, nestačí tam v ten daný den přijít a říct, hele, chci se podívat, jsem tady, takhle to nefunguje, je třeba si prohlídku předem zarezervovat a to můžete na vstupenkovém portálu Národního památkového ústavu. Ale jak jsem říkal, zájem obrovský, kapacita mnohdy už vyčerpána, tak vám přeju hodně štěstí, aby se to podařilo a i vy si 27. září v neděli užili státní památky zdarma.

0: ke kávičce a do auta House Year to Sweet. S vámi je Trán Not Music, dám se krásný pondělí, poslední srpnový den, a pokud máte teď chvilku času, tak zkušte na náš Instagram Hit Radio podtržítko Not Music, protože tam se dozvíte, co z ženy dělá potvoru. Je to zajímavý, možná dobré vědět, takže Instagram Hit Radio podtržítko Not Music, tam se dozvíte za chvíli Daša nebo Rihanna.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
7: Pak hrnky, flašky, kufříky
6: vyměním za kuponky.
7: Škola volá!
8: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
9: Když život prudce zastaví.
10: Zase jsem ji našel v tramvaji.
11: A vy jste všichni rodina?
10: To nejsme.
9: Vždy je dobré mít se koho chytit.
10: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
9: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

hodně příjemně Daša, Austin na Hit Rádiu Nerd Music. Krásný pondělí, poslední srpnový den je zde. Za malou chvíli Melanie C nebo David Koller, ale teď pojďme na to, o čem mluví každý a co je téma, bude téma velký zítra. Start nového školního roku, žáci se netěší, rodiče se naopak těší. No a s tím startem nového školního roku nastanou rodičům problémy, co s dětmi mimo školu samozřejmě, protože nechtějí, aby lelkovali někde třeba na sídlišti nebo na ulici, na chodníku a dělali neplechu, ale chtěli, aby dělali něco užitečného. A s tím můžou pomoct kroužky. Jenže kroužku je spousta, nevíte kam, co, jak, tak už zítra v sadu pionýrů u Lobosických základních škol, tak tam bude po roce zpátky Kroužko Fest a je to už pořadí třetí festival volného času. Začíná se v 10 hodin, vstup je zdarma a tam se nabídne možnost vyzkoušet si jednotlivé kroužky, podívat se, co se v nich dělá a tak dále a třeba vaše děti v tom najdou zalíbení a do nějakého kroužku se přihlásí a budou mít radost, že budou moct dělat něco užitečného i mimo školu. Takže i zítra u Lovosických základních škol park sady pionýrů, 10 hodin startuje Kroužko Fest, vstupné zdarma, jste zváni.

0: znáte ji moc dobře, z Zíčí party Spice Girls. Tohle byla Mel C, First Dance on My Life. S vámi Hit Radio Not Music, užíváte si pondělí dopoledne, poslední srpnový den, a aby to bylo ještě něco příjemnější, o to se staráme po celý den a za malou chviličku dorazí parta, která stejně jako Spice Girls už v téhle sestavě nefunguje, Black Eyed Peas. A dál to bude hodně o pohodě. Od toho tady jsme. Dám přeji krásný dopoledne.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
6: Město Žatec vás zve na dočasnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočesná.cz. Patron dočesné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké dočesné.
7: Největší hudební událost podzimu je tady. Zapiš si do kalendáře datum 11. a 12. září. Město Most tě zve na mosteckou slavnost v areálu přesunutého kostela. Těš se na nadupaný line-up. Miraj, Dimitri, Tři sestry, Divokej Bill, Verona, Luna.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: S vámi Hit Radio Nord Music, je to 11. hodina a máme tady také hrdinu, je to Robert, který hrdině jde na silnice, pojď.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech, pozor, v Ústí nad Labem, na Masaryce, tam máme bouračku osobního auta s autobusem, kolony se tam prý netvoří, ale počítejte s omezením. A ještě na trase z Litoměřic do České Lípy na výjezdu z Úštěka boural osobní auto, doprava tam zpomaluje. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: V Tetě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Český premiér Andrej Babiš se dnes ve Slovinsku zúčastní Pleckého strategického fóra. Na konferenci vystoupí s projevem o podpoře ekonomického růstu a příštím rozpočtu Evropské unie. Čeká ho také bilaterální jednání se slovinským premiérem. Statutární město Děčín podalo trestní oznámení kvůli nesrovnalostem ve fakturaci stavby lávky mezi Děčínem a Podmokly. Podle dosavadních zjištění mělo být městu vyúčtováno výrazně více tropického dřeva, než bylo ve skutečnosti dodáno a zabudováno. Rozdíl má představovat částku v řádech milionů korun. Trestní oznámení město podalo na neznámého pachatele. Případem se teď budou zabývat orgány činné v trestním řízení. Internetová služba Google Maps se podvolila výnosu amerického prezidenta Donalda Trumpa z minulého týdne. Pro své uživatele ve Spojených státech už změnila název Ontarijského jezera na americké, informují o tom média. Tenista Vít Kopřiva prohrál na US Open s nasazenou 27. Argentincem Echerim ve třech setech a do druhého kola nepostoupil. Utkání ztratil po 2 hodinách hry a přes úvodní fázi v New Yorku nepřešel ani na druhý pokus. Na severu Čech bude dnes dopoledne oblačno s deštěm, místy i bouřkami. Kolem poledne čekáme ubývání srážek a postupně se bude vyjasňovat. Přehánky už se vyskytou jenom ojediněle, pak až v noci. No a teploty 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Tak, to byl Robert.
1: Jo.
0: Aktuální zprávy. Já teď vidím takhle televizi, už je tam návrh rozpočtu na příští rok.
1: Kolik? 10 stupňů Celsia.
0: Tak, to byl Robert.
1: Jo.
0: Aktuální zprávy. Já teď vidím takhle televizi, už je tam návrh rozpočtu na příští rok.
1: Kolik?
0: Letos to bylo kolik? 310?
1: A kolik?

0: Maroon 5, Memories na Hitrádu Nord Music. A přátelé, pozor, my vám budeme vozit peníze už brzo.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Je to tak? Dopak to zvoní? To je nová soutěž, která se na vás chystá. Rozjede se už příští pondělí, ale abyste mohli hrát, je důležitá jedna zásadní věc, a to, aby se věděli, že chcete hrát. To je registrace na našich webech, to znamená na webu hitradio.nordmusic.cz se zaregistrujete a tím to prostě pro vás hasne a už jenom čekáte. My totiž každý všední den po 7 hodině vyrazíme za jedním z vás a budeme zvonit, ale ne u vašich dveří, buď to u práce nebo doma, ale budeme zvonit Hitrádu Nord Music. V momentě, kdy vy uslyšíte zvonit zvonek, tak je vaším úkolem jít se podívat za dveře, jestli tam někdo stojí. Pokud tam bude naše promohlídka, vyhrajete peníze. Pokud ne, tak to třeba přijde příště, protože budeme hrát celý měsíc a začínáme příští pondělí částkou 5000 korun. A pokud nikdo nevyleze, nikdo se od ty peníze nepřihlásí, tak navyšujeme dál o 5000, 10 bude a pak takhle dál. Třeba tam může být 50, ale záleží, jak často budete chodit za dveře. Takže kdo pak to zvoní, už od pondělka, registrace je důležitá věc na našem webu hitradio.nordmusic.cz a start příští týden. Dáváme do placu první 5000, jakmile uslyšíte zvonek v rádiu, budete se podívat před dveře, jestli tam stojí ta šedítka, pokud ano, prachy jsou vaše. Takhle to je jednoduchý, tak držím palce a těším se už na příští pondělí, jak to rozjedeme a těším se na to, jak budete vyhrávat velký prachy.
1: Hit Radio North Music.

0: Enrique Iglesias, Kenu Hirmi, s vámi Hit Radio Nord Music, za chvíli David Guetta, taky Miraj, Cesta z města. A pokud máte chvilku a máte možnost zabrousit na náš Facebook Hit Radio Nord Music, tak se podívejte hlavně chlapi, protože tam máte vysvětlení, jak vlastně funguje ženská logika a budete koukat. Jsme Hit Radio Nord Music.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
10: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Tohle byla hodně silná trojka. David Guetta, Teddy Swims a Tones and I, Go Go Go, za chvíli Lady Gaga nebo Verve, The Sonnet. A s vámi teď hitrá do Not Music, dám přeji krásný dopoledne a dneska naposledy bez školní brašny. Je to tak, už to víte, říká se to od rána, dneska poslední den prázdnin, poslední den srpna, 31. Zítra 1. září a odstartuje nový školní rok. Tak zítra to bude ještě pohoda, že jo, zase jde do školy, no ahoj, čau, jsme tady a zase domů, ale pak už to bude ostřejší a každýho zajímá samozřejmě, jak to bude s prázdninama, tak já to tady mám, abyste věděli, jak to teda proběhne, jak to bude probíhat. Do školy se dlouho nebude chodit, protože první prázdniny, a to podzimní, startujou ve čtvrtek 29. října, potom tady budou vánoční prázdniny, ty odstartujou ve středu 23. prosince a do školy se půjde až 4. ledna, pak tady budou pololetní prázdniny, ty budou v pátek 29. ledna, vlastně den po vysvědčení, no a pak jsou tady jarní prázdniny. Tam to je trošku ošemetný, to je po každý jinak, že jo, se to střídá, ale letos, no vlastně letos, ten příští rok, ale letošní školní rok, on se komplikuje, ale na jaře to bude prostě 2. února to startuje a dobrá zpráva, že jako první vyrazí na jarní prázdniny okresy Chomutov, Most, Ústí nad Labem, tak už teď můžete pomaličku jako zpřát plány, kam pojedete jako první. No pak tady budou velikonoční prázdniny, ty odstartujou ve čtvrtek 25. března, no a ty hlavní prázdniny, to ale za dlouho teda, to ani nemá cenu říkat, to je ještě 10 měsíců bude trvat, takže ty odstartují ve čtvrtek 1. července a budou trvat do, klasicky jako letos do 31. srpna. Tak prázdniny máme za sebou, no a připravme se na zítra, protože zítra začne. Tak do lavic a jdeme se učit.

0: Abracadabra, Lady Gaga, teď na Hit Radio Not Music, za 2 minuty, 11:45, znamená to, že už se na vás těší srdcovky, od 12 se to rozjede, od 15 naše odpolední show Padla, Káťa, Kamil taky se těší, no a Dan zítra opět od 9 hodin, snad s lepším hlasem, do 12 ještě Flipside, Xindo X, anebo za chvíli Lauren Euphoria, mějte se hezky, hezký zbytek den a buďte zítra rádem Not Music.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes 1 000 000, kámo. 1 000 000! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
1: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Hledáte víc než jen obyčejný taneční kroužek? Chcete tanec prožívat, tvořit příběhy a stát na divadelních prknech? Taneční soubor v Suchu Kampeny v Teplicích otevírá své dveře pro nové tanečníky ve věku od 4 let až po dospělé. Tvořte umění s námi. Přijďte na nábor 2. a 3. září. Více na www.vsuchu.com.
5: Odstartujte nový školní rok v Centrálu. Ve středu 2. září od 15 hodin roztočte kolo štěstí a vyhrajte skvělé ceny. Čekají vás také nábory do sportovních a jazykových kroužků a ukázky techniky záchranných složek. Přijďte si užít pohodové odpoledne do Centrálu.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
9: Hit Radio North Music.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Ústí nad Labem, v Masarykově ulici došlo k havárii osobního auta s autobusem. Počítejte tam s omezením, ale kolony se netvoří. Ještě D7 mezi 66. a 78. kilometrem směr Chomutov. Údržba zeleně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
4: To jakoby dojímá.
1: A hvězdná porota.
5: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
1: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Nově.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Schodek státního rozpočtu v příštím roce má být 389 miliard korun. Oznámila to pojednání vlády ministryně financí Alena Schillerová. Znamenalo by to druhý nejhlubší deficit od vzniku Česka. Letos má být 310 miliard korun. Vláda ještě může při projednávání parametry rozpočtu měnit. Konečný návrh musí odeslat do sněmovny do konce září. Podvodníci znovu útočí na peníze Čechů. Tentokrát rozesílají falešné SMSky, ve kterých upozorňují na údajný dluh na zdravotním pojištění a požadují jeho okamžité zaplacení. Co si máme pohlídat, a poradí mluvčí VZP Viktorie Plívová.
11: Varující by měla být už sama naléhavost textu, kterou se tyto podvody vyznačují. Podvodníci zneužívají hektického období konce prázdnin s vidinou, že lidé nebudou správě věnovat tolik pozornosti a peníze raději pošlou.
10: Cílem kyberšmejdů je získat platby a získat přístup k bankovním účtům. Ústav duševního zdraví v Klecanech otvírá stacionář pro náctileté. Terapie pomohou s úzkostmi či depresivními stavy. Stane se tak v lednu a péče má být zdarma. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Hasiči v Ústeckém kraji měli v létě více výjezdů než ve stejném období loni. Od června do 21. srpna zaznamenali hasiči 5020 událostí. Ve stejném období loni to bylo 4206. Požárů z toho bylo letos 594, loni 514. Nejvíce událostí bylo na Děčínsku, nejméně pak na Lounsku.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Na severu Čech už teď čekáme ubývání srážek postupně až polojasno, přehánky se vyskytou jen ojedinělé a teploty 23 až 26 stupňů Celsia.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, je to tak. S vámi už Kateřina Pechová, samozřejmě další porce fantastických srdcovek. Čeká nás Scarlett, taky Petr Nač, Nelly a Kelly Rowland, Katy Dennis, no ale teď už. Je tady song slavného britského zpěváka jménem Mika. Ten song se jmenuje Grace Kelly. Určitě ho dobře znáte. Mimochodem, co se mi na tom extrémně líbí, je, že tenhle song byl jeho reakcí na odmítnutí ze strany nahrávací společnosti. Oni se ho totiž snažili změnit. A on si říkal, jako proč? No, a tak nahrál tuhle srdcovku.
0: Hit Radio North Music. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

je skvělej tak, jak je. Mika a Grace Kelly, první dnešní srdcovka na Hit Radio. No a jedeme dál. Prosím vás, čeká nás song, který nás vrátí do roku 91, jo. Kathy Dennis, britská zpěvačka a textařka, fantastický song Touch Me All Night Long. Co je na tom extrémně skvělý, je to, že Kathy Dennis tenhle song osobně zaspívala v roce 93 v seriálu Beverly Hills 920, konkrétně v epizodě A Night to Remember ze třetí série. Takže ano, tohle vás nejenom vrátí do roku 91, ale taky do roku 93, konkrétně do Beverly Hills 920. Další dnešní srdcovka, to je Kathy Dennis, Touch Me All Night Long.

0: naprosto legendární záležitost Nelly a Kelly Rowland a jejich dilema v éteru Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem, tenhle song z roku 2002 není legendární jenom protože je skvělej, ale protože právě v tomhle songu tehdy, v tom klipu, Kelly Rowland píše Nellymu hrozně vzteklou SMSku prostě, jo, akorát jí píše do Excelu. A on jí neodpoví, logicky, takže ona prostě zaklepne ten telefon, zahodí ho a na tom stojí, že jo, celý to drama. Tak mimochodem konfrontovali jí s tím o 17 let později, kdy v show Jamesa Cordena se smíchem přiznala, že tehdy vůbec netušila, co to Excel vlastně je a na place to prostě nikdo neřešil. Takže ano, díky tomu máme tenhle legendární videoklip. Takový o dost lehčí videoklip je teď před námi, respektive i ten song je mnohem optimističtější, veselější. Je to v podstatě jeden z největších a nejpozitivnějších singlů slovenského zpěváka Petra Nadě. A je to song Láska je tu s vámi. Song z roku 1986. Mimochodem jenom rok předtím Petr Naď vyfoukl zlatýho slavíka Karlu Gottovi, páč. To u nás byla doslova mánie, jo. No a asi víme proč. Takže dámy a pánové, další dnešní srdcovka. Petr Naď, Láska je tu s vámi.

0: Rok 95, Scarlett a Independent Love Song v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Ano, to byla téměř poslední dnešní srdcovka. Mimochodem, tohle je typický One Hit Wonder. Jeden song, neuvěřitelný úspěch, na který už se ale nepodařilo bohužel navázat a následně se kapela rozpadla. Může se stát. Mě zajímá teď ale, jaká je vaše srdcovka. Ať už je to One Hit Wonder nebo nějaká ta stálice na tom hudebním nebi, dejte vědět. Jaký song je pro vás srdcovka a hlavně proč? To je na tom totiž to nejdůležitější. Ať už je to song, co nám prostě jenom tak zvedne náladu, nebo je to song, co nás donutí se zvednout, i když se nám fakt strašně nechce. No a nebo tematicky s dneškem, že jo? Třeba je to song, co nám pomáhá přežít pondělí. Napište, jaký je ten váš. 777 937 777. Jednu z vašich srdcovek si dáme už za chvíli. Do té doby s námi Michal Šulta a Rehab nebo Robin Schulz.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka Ashoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupiii! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
3: tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Na boku? Nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Hit Radio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my.

0: Waterfall a Michael Schulte, posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No a je čas na vaší srdcovku. Dneska jsem vybrala zprávu od Tomáše a hele, bude to trochu dojemný, jo, ale my to zvládneme. My to zvládneme, pojďme se při pondělku dojmout. Proč vlastně ne, že jo, lepší než pátek večer. Prosím vás, Tomáš píše. Ahoj, když si řekla Scarlett, tak mě hned vyběhla vzpomínka na Nazaret a letní lásku z mládí. Takže Nazaret, Love Hurts. Pro všechny, kterým to teď končí. Já doufám, že vaše letní láska vydrží. Jo, už víme, že to jde. Že to občas prostě klapne. Tak držím pěsti a dámy a pánové. Naprosto legendární song. Vaše srdcovka pro dnešní den. Nazaret a Love Hurts.

0: Eva Farná, neříkej, co má se stát, posloucháte Hit Radio. Skvělej song mimochodem. No a co hlavně, dámy a pánové, poslední den prázdnin, je to oficiální. Připomínáme to, že musím zavolat svým sourozencům a vysmát se jim. Vůbec se to nebojte udělat taky, my jsme se tu minulý týden shodli, že rodiče se nemusí stydět za to, že mají radost, že začíná škola. Ano, a pokud vám to děti dávali sežrat, stejně třeba tak jako mě, moji sourozenci, celý ty dva měsíce, jo, jen si to dneska užijte. Držím pěsti při zítřejším vstávání, víme, jak to většinou vypadá, tak zvládněte to, dejte si ráno hodně kávy, budete to potřebovat. No a my u toho samozřejmě budeme s vámi i s těmi nejlepšími hity. Dneska přeju co nejmíň předškolního stresu, k tomu Sia, Kamarád nebo Nico Santos.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice, tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka Ašo Proku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
2: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Největší hudební událost podzimu je tady. Zapiš si do kalendáře datum 11. a 12. září. Město Most tě zve na mosteckou slavnost v areálu přesunutého kostela. Těš se na nadupaný line-up. Miraj, Dimitri, Tři sestry, Divokej Bill, Verona,

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Pitbull a Kesha nebo Temper City, teď aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dálnice D8 mezi 42. a 48. kilometrem ve směru na Německo probíhají práce na silnici. Ještě na Děčínsku za Vysokou Lípou směrem na Šauštejn bude tam probíhat výstavba chodníků. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitky
6: CZ.
8: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na 24. kilometru dálnice D1 pokračuje rekonstrukce mostu Šmejkalka. O nadcházejícím víkendu dělníci převedou dopravu na jeho už opravenou polovinu. A co dalšího chystají, to popíše mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
10: Následně začneme rekonstruovat druhou polovinu mostovky směrem na Brno. Dopravu zachováme jako dosud, tedy v režimu 2 plus 2, tedy dva jízdní pruhy pro každý směr, ovšem se sníženou rychlostí 80.
9: Celý most by měl být hotový v červenci příštího roku. Vrchní soud v Praze dnes potvrdil europoslankyni Janě Naďové 3letou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest. Zaplatit má 500 000 korun za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie v kauze Čapí hnízdo. Zamítl její odvolání. Rozhodnutí je pravomocné, Naďová vinu odmítá. Úvod nového týdne přinese většinou zataženou oblohu s občasným deštěm, místy i zabouří. Obloha se bude ale postupně protrhávat a slunečné počasí doprovodí příjemné na jihu Moravy i letní teploty. Bude docela větrno, foukat má silnější nárazový vítr od severozápadu. Teď ještě pohled k nám.
1: HC Verva Litvínov spouští prodej vstupenek na charitativní exhibiční utkání. To se uskuteční v neděli 13. září od 15:30 na zimním stadionu Ivana Hlinky. Proti výběru osobností spojených s kariérou Michala Trávnička se postaví tým známých osobností Olympu Praha. Užijete si tak hlavně rozloučení s dlouholetým litvínovským kapitánem.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Na severu Čech už teď čekáme vyjasňování až na polojasno, přáňky se vyskytnou už jen ojedinělé a teploty 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Hezké odpoledne, 2 minuty po 13. hodině. Čeká nás teď společně krátká ukázka z nového dílu podcastu Na jedné vlně s Bárou Divišovou, tentokrát s psycholožkou a sexuoložkou Laurou Janáčkovou. Nenechte si to ujít, teď Eva Max.

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí psycholožka, sexuoložka a také autorka knih o vztazích a sexualitě. Laura Janáčková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A ty tři věci, které jste o ní možná nevěděli a vědět byste určitě měli. Založila Institut partnerských vztahů a působí jako prorektorka Vysoké školy aplikované psychologie. Veřejnost jí zná především díky tématům sexu a partnerských vztahů, ovšem věnuje se dlouhodobě i onkologickým pacientům. Vedla kurzy pro potvory, kde ženy učila, jak se jimi stát. Mě ty potvory, ty kurzy pro potvory, ty asi zaujaly kde koho. Je to tak, že opravdu, že když to hodně zjednodušíme, tak muži chtějí potvory a ty potvory, těm stačí být atraktivní a může chválit?
1: No určitě to nestačí. Je to hrozně málo. Protože když se vychází, kdo vlastně je potvora, tak muži si někdy představí, že potvora je ta zlá, ale to je mrcha, to je rozdíl. Potvora, jako když je v podstatě, muži, když někde jdou, tak řeknou o ženě, to je ale kus, nebo si to myslí. A to je krásná, úspěšná a sebevědomá. A ta potvora v podstatě je to, že si umí hrát s mužem, ale tak, aby nedělala z něj nikoho hlupáka, ale zároveň, aby to byla vzájemná hra, rovnocenná a byla v ní úcta, respekt. Takže čím jiným to začne než sebevědomím, takže každá žena by měla být dostatečně sebevědomá, aby byla sebevědomá, tak atraktivita ženy v tom hraje určitou roli. A pak samozřejmě empatie, tolerance, to jsou ty vlastnosti, které by měla mít. A to pak je snaží všechno.
0: A takové to ženy, takový to typ žen chtějí mít potom muže doma za manželky? Nebo?
1: Ne, víte co, muži by spíš chtěli, říkají, že chtějí hodné holky za manželky. Ale ty, když pak mají, tak jsou jim nevěrné zprávy s těma potvůrkama, protože to je zábava, ta energie a to, když někoho můžou dobývat, protože tisíce let tam jsou pořád ty lovci vevnitř a snaží se dobývat ty ženy. A když mají tu kořist lehkou, tak je to přestane bavit.

0: Naším hostem je specialistka na partnerské vztahy Laura Janáčková. Já bych začala tím, že bychom si zhodnotili nejprve stav českých ložnic, jak se to vyvíjí, tak kdybyste to měla nějakým způsobem ohodnotit, co se změnilo, jaké jsou trendy.
1: Stav českých ložnic, já doufám, že je dobrý, nebo alespoň stagnující, jak to bylo vždycky dřív. Možná trošku víc stresu, takže není tam ta častost taková, jako bývala. Možná také teď s tím, že máme celou řadu možností v rámci sítí, tak nám tam přibylo celá řada i dalších problémů a očekávání, které ne vždycky v tom reálném životě, v dlouhodobém vztahu se je možné naplnit. No a určitě stav českých ložnic u mladé generace, tak tam vidíme velký problém, protože právě u mladé generace, která má ty možnosti v rámci toho seznámení poměrně velké, největší, protože v rámci různých seznamovacích internetových aktivit může, má přístup k mnoha partnerům, ale ve skutečnosti se cítí nejvíc sama. Protože má největší problémy v tom reálném životě, seznámit se, ženy by se rády vdaly, i muži by se rádi třeba oženili, ale nemají toho vhodného partnera, takže začnou říkat, že vlastně muži nebo ženy neexistují, ty vhodní, vlastně potom odcházejí s tím, že ani se nechtějí vdávat, že chtějí nějakým způsobem fungovat, začínají se sdružovat zvlášť kluci, zvlášť holky, nedávno jsem zrovna měla takový příklad v ordinaci, kdy kluk přišel a říkal, že má velký problém se seznámit. Jsem říkal, dítě, to je jednoduchý, tak když se vám líbí ve škole ta holka, tak normálně někam pozvete. On přišel a říkal, to nejde, já jsem jí pozvala, její kamarádka řekla, nikam nepůjde. Takže vlastně ten problém přetrvává a přestože teď vidíme, že seznamování na tom internetu je nejčastější formou seznámení, tak stále to není tak, že by to vedlo k nějakým trvalejším vztahům a vztahům, kteří si lidé přejí.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně. Naším hostem je dnes Laura Janáčková, odbornice na partnerské vztahy. Kdybyste měla specifikovat jednu věc, která je třeba největším zabijákem nebo nejvíc škodí ve vztazích, byl by to třeba mobilní telefon v posteli, na kterým partneři skrolují namísto toho, aby se k sobě přitulili a ještě si něco povídali před spaním. Co to?
1: Já si myslím, že ty mobilní telefony, jak máte zásadně pravdu, protože ty úplně ovlivňují ty vztahy, vlastně ukazují tam neúctu, ruší blízkost, ruší vzájemnost, protože když se na to podíváme teď, tak nejen u mladých v rámci seznamování, dva lidi se seznamují, jsou spolu v restauraci nebo jsou spolu někde na lavice a každý z nich jsou spolu, ale každý z nich je na mobilu a pracuje si na mobilu. I když jsem tohleto vytýkala svému synovi, tak můj syn mi říkal, že si psali mezi sebou. Tak je otázka toho, s kým si teda píšou, co tam dělají.
0: Ale
1: obecně, když se díváte na to, tak i v restauraci vlastně při jídle tam lidi pořád místo, aby si povídali, aby tam vznikaly ty vazby, tak najednou jsou pořád na těch mobilech. Mobily se dostávají do postelí. Tam ty výzkumy ukazují, že čím dál častěji je mobil v posteli i při intimních, nebo v blízkosti posteli, při intimních chvilkách. Takže mobil určitě neprospívá vztahům. A pak jsou to lži, které jako v tom běžném životě také neprospívají. A to ještě pak ty lži, které, víte co, ono, každý člověk si myslí, že pozná lež, ne vždycky ji pozná, ale pak když ji pozná, tak už to opravdu bolí, protože to už většinou zasáhne v těchto těch věcech právě tu důvěru a to, co ten člověk považuje za nejdůležitější v rámci intimity, aj vztahové, aj tělesné intimity a to narušení potom boří ty vztahy.
0: Takže rada závěrem zní,
1: že láska existuje, ale
0: odkládat mobily, nelhat si, mít sex,
1: líbat se. Je fajn, aby existovala i mimo mobil. A věřme tomu, že i mladá generace to dokáže, aby byla i mimo mobil.
0: Moc vám děkuji, že jste přišla do našeho podcastu a budu se těšit třeba někdy příště na viděnou,
1: naslyšenou. Tak já se budu těšit taky, naschledanou.
0: A díky i vám, že jste nás poslouchali, díky i těm, kteří se dívali. Na jednu vlnu se opět naladíme za 14 dní. Naschledanou.
2: Celý podcast Na jedné vlně s Bárou Děvišovou, konkrétně s Laurou Janáčkovou, najdete už teď na YouTube jako podcast Na jedné vlně s Bárou Děvišovou. Doporučuji poslechnout, podívat se, protože tohle je pro nás všechny dost zásadní. Za chvilku už do uší další hity, čekají nás Lost Frequencies nebo Shakira.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Město Žatec vás zve na dočasnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočasná.cz. Patron dočasné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké dočasné.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Lost Frequencies a The Feeling v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A člověk nikdy neví, na co narazí, jo? Já třeba tady třeba projíždím, že jo, různé novinky a tak. A výborný článek, jo? Titulek má úplně perfektní. Prosím vás, cituji. Kozy daleko víc přitahuje úsměv než zamračená tvář. Ano, je to tak, jo? Žádný pokusy o laciný vtípky nebo pubertální pointy. Neblázněte, ne, vůbec ne, takhle při pondělku. Ale jinak, jo, teď to dává smysl. Kdo by to takhle neměl? Prostě jednoduchý úsměv dokáže naprostý zázraky. Tak i přesto, že je pondělí, tak se usmějte. A třeba budou i kozy. Zvířátka, prosím vás, samozřejmě myslím. Asi fakt puberta. Další hity k tomu, za chvilku Rose a Bruno Mars, teď jsou tady Coldplay.

0: Rose a Bruno Mars v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A taky vám přijde, že co se týče třeba kočárků pro děti, tak už je to takový trošičku šílený, že jako to musí být ten nejnovější, nejvíc luxusní, nejvíc značkovej. A často si říkáte, co, to je lepší než moje auto. Tak prosím vás, je to pravda. Nebo teda může být, jo. Jenom my si znáte značku Lamborghini. Asi jo, jo, předpokládám, takový ty luxusní auta, drahý, je to jako blázen. Třeba do Prahy úplně výborný auto, pač samozřejmě přes všechny ty retardery se to vyplatí. Každopádně, ono obecně do Česka na ty naše rozbitý silnice, to musí být pohodička. Prosím vás, Lamborghini představilo kočárek. Kočárek pro děti. Jo, má to teda opravdu luxusní materiály, použitý v podstatě, jako se používají právě v těch autech, jo, odpružený kolečka, neskutečný, je tam i ten zlatý bík na tom, fakt je to jako krásný, asi. Stojí to, prosím vás, necelých $5,000, jenom $4,999, což je 104 tisíc korun. No, a představte si, že si to někdo koupí. Jo, aspoň se těm lidem můžeme smát, jo. Když už na to nemáme, tak se jim můžeme aspoň smát. Pač, tohle je fakt blbost. Další hity, to rozhodně blbost není. Ed Sheeran, taky Linkin Park nebo Škvoři. Už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
3: Hledáte víc než jen obyčejný taneční kroužek? Chcete tanec prožívat, tvořit příběhy a stát na divadelních prknech? Taneční soubor v Suchu Kampeny v Teplicích otevírá své dveře pro nové tanečníky ve věku od 4 let až po dospělé. Tvořte umění s námi. Přijďte na nábor 2. a 3. září. Více na www.vsuchu.com.
4: Pamatujete si?
5: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
6: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
5: Bratr Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
6: 12. září, Johan V. Třebíblice.
5: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebivlicich.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Ed Sheeran, posloucháte Hit Radio těsně před 14. Za chvilku Avicii nebo Lady Gaga, teď aktuální doprava.
1: Je tady tedy nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Chomutově, v Jiráskově ulici, probíhá tam oprava horkovodu, počítejte s omezením. No a v Teplicích v ulici U Soudu, tam počítejte s omezením kvůli výstavbě nových parkovacích míst. Vaše dopravní info nám můžete zavolat na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Odstartujte nový školní rok v Centrálu. Ve středu 2. září od 15 hodin roztočte kolo štěstí a vyhrajte skvělé ceny. Čekají vás také nábory do sportovních a jazykových kroužků a ukázky techniky záchranných složek. Přijďte si užít pohodové odpoledne do Centralu.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Studenti s malými dětmi budou mít nárok na novou dávku. Aby nemuseli školu přerušit nebo vzdát, pomůže jim nová dávka zvaná hlídačkovné. Částka bezmála 7,5 tisíce korun měsíčně není závislá na příjmu rodiny. Fungovat bude od 1. září a vyplácet jí má úřad práce. Rozpočet na příští rok by měl mít schodek 389 miliard korun. Po jednání vlády to řekla ministryně financí Alena Schillerová, která návrh rozpočtu kabinetu předložila.
12: Pokud bychom nepřistoupili k vyššímu schodku, chytili bychom Česko do pasti zakonzervovaných staveb, nedostupné zdravotní péče a ekonomické stagnace. Ve výsledku bychom za to zaplatili podstatně více. Přechodné zvýšení schodku proto nemá absolutně žádnou jinou alternativu.
11: Opozice označuje plánovaný schodek za nezodpovědný nebo za politický zločin. Česká televize nabídne nová dobrodružství známých pohádkových hrdinů Brouka Petlíka a Ferdy Mravence. Večerníček s novými příběhy nasadí od dnešního večera, píšou to novinky.cz. Ferda Mravenec a jeho souputník Brouk Petlík, rodák z biografu, který všechno zná a všemu rozumí, budou v novém animovaném seriálu mluvit hlasy Jaroslava Plesla a Josefa Cardy. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Se vznikem druhé ledové plochy v Ústí nad Labem pro zimní sporty vedle stadionu by mohl pomoci spolek Northwest Hunters. Projekt je nyní v přípravné fázi. Bude nutné prověřit možnosti umístění ledové arény, případnou výstavbu i spolupráci města se spolkem. Peníze na vybudování druhé ledové plochy se město snažilo získat už v minulosti, ale neuspělo.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Na severu Čech už teď čekáme ubývání srážek postupně až polojasno, přehánky se vyskytou jen ojedinělé a teploty 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Hezké odpoledne, 2:02 s vámi Kateřina Pechová. Za chvilku, pravda nebo bullshit, teď už je tu Avicii.

děti před startem školy mobil. Protože my víme, jak to mají Češi, jo. Víc než polovina dětí dostane telefon už v první nebo ve druhé třídě, aby je měli rodiče pod kontrolou. To už za mě dává docela smysl v dnešní době, že to má GPSku, takže non-stop vidíte, kde to dítě je. No a oni se aspoň mají důvod se do školy těšit. Pač, takový to počáteční nadšení jinak přejde po prvním dni, že jo. Já se přiznám, já jsem dostala telefon ve třetí třídě, drahně let zpátky, a to protože jsem začala jezdit do jiného města. Pravdou zůstává, že ten den, kdy jsem si zapomněla peníze na autobus, jsem si taky zapomněla nabít mobil, jo. Ale to bylo tehdy, že jo, s těma, to jsme ještě nebyli moc na to zvyklí. Dnešní děti už jsou na tom úplně jinak. Takže mě zajímá, je podle vás správně? Je to pravda, je to dobrý, aby měli prvňáčci už mobil a byli díky tomu zároveň pod kontrolou, nebo je to příliš brzy? Co si o tom myslíte? Napište mi 777-937-777, pošlete hlasovku, jsem moc zvědavá, jestli se u tohohle pohádáme, anebo zas budeme na jedné vlně, no uvidíme. Napište mi, jaký na to máte názor a já k tomu posílám další

Ray Dalton na Blood Running, posloucháte Hit Radio. Pravda nebo bullshit, řešíme, jestli má smysl dávat dětem už třeba v první třídě telefon, mít je tak samozřejmě pod kontrolou, ale zároveň už mají mobil, že jo? Takže, ano nebo ne, pravda nebo bullshit, Jana píše, za mě ne, pokud nechodí samo do a ze školy, tak nepotřebuje. Syn ho dostal až v pátý třídě, teď je mu 17 a žádnou újmu nemá. To jsme rádi, že to přežil samozřejmě, jo, ten trest. Ale jinak, jako za mě to dává smysl, jo, pokud tam nejsou takový přesuny, tak proč, jo? Martin třeba píše, ahoj, naše prvňačka dostala chytrý hodinky, přijde nám to lepší než mobil a i tak víme, kdy a kde je. To je dobrý, to si myslím, že tohle je velmi jako chytrý v dnešní době, kdy máme ty možnosti, že jo. Martina třeba píše, ahoj, my jsme nad tím přemýšleli dlouho a nakonec telefon dostal do druhé třídy, protože se už přesouval sám, tak aby nám když tak mohl zavolat. No a to je ono, já si myslím, že tam ve chvíli, kdy to dítko tak jakoby vypouštíte, jo, tak tam už to asi má smysl. Pište dál 777-937-777. Telefony prvňáčkům ano, či ne? Další hity k tomu, za chvilku s námi Pretenders a tohle, to je Cheryl. Jdem na to!

0: I'll Stand By You, to jsou Pretenders, kteří dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. A řešíme tady telefony pro prvňáčky. Ano nebo ne? Pravda nebo bullshit? Hele, tak z toho, co píšete, vlastně dává smysl. Prostě pokud se dítě někam přesouvá samo, tak ano. Jo, jasně, vy máte trošku menší starost, že jo, pokud to dítě ten telefon cestou samozřejmě nestratí nebo ho nemá vybitej, ale jinak je to super. A spousta z vás ty telefony nahrazuje chytrými hodinkami, které mají prostě GPSku a zároveň to není takový rozptýlení jako samotný telefon. Za mě vlastně super věc, uzavřela bych to tady jednou anonymní SMS-kou. Určitě ano. Jak by k tomu totiž přišel šestiletý prvňáček, když kolem něj jede kočárek a v něm drží mobil dvouletý prcek? No, taky pravda, že jo. Hele, hlavně, ať jste vy spokojení a ať jsou vaše děti v pohodě. Další hity do uší, za chvilku s námi Imagine Dragons nebo Offenbach.
1: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
2: To jako mi dojímá.
1: A hvězdná porota.
3: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
1: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Nově.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: tašky kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: You know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Náš David se o víkendu oženil. Tak nás, jak to vypadalo u obřadu?
4: No co? Tak citlivější duše, jako jsem třeba já, tak ty tam málem skolabovali, protože
5: plakal
4: už... No. Vlastně jsem ani nakonec nemohl říct, ani jsem se nemohl vyslovit.
3: Počkej, a vzali jste se teda, řekl to ano nakonec, nebo jak?
4: No asi 4x během toho obřadu ta matrikářka řekla, pane ženichu, výdech a nádech.
3: A nějaký bizárek, stalo se tam něco, na co si tak jako budeš pamatovat do konce života?
4: No tak jako ten samotný obřad, když prostě se ti zeptají...
5: Obřad to byl teda bizár.
4: Když se ti prostě zeptají, jestli si bereš partnerku za ženu a ty nejsi schopný říct ani ano, tak...
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9.

Offenbach a Norma Jean Martin, posloucháte Hit Radio. Máme půl třetí, hezké odpoledne, předpokládám, že jste v práci. Vy, co jste v práci, tak nebojte, no, tak pondělky bývají nejhorší, pak už je to pohodička, že jo. A hlavně vždycky se máte na co těšit, jo, a už za 3,5 hodiny nám odstartuje další Hit Radio Classic, co už znamená putování časem a prostorem, a to s pomocí hudby, ano, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A i dneska večer to bude pecka za peckou. Schválně, kdy jste naposledy slyšeli Boyzone. No dneska večer je uslyšíte. Zastavit se chtěl, taky byli Joel, a přece mu neřekneme ne, že jo, to je jasný. No, abyste se na to patřičně navnadili, dámy a pánové. Tak teď jedna z nejlegendárnějších skladeb vůbec. Tohle jsou Queenie a The Show Must Go On. Tak jdem na to.

0: Alex Warren na Hit Radio, krásné odpoledne všem. Za chvilku 3 hodiny, já se pro zatím loučím, slyšíme se ještě večer u Hit Radio a Klasik. Určitě si to nenechte ujít, bude to skvělý. No a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Přátelé, za chvíli vám to dneska končí.
3: No a nám to naopak za chvíli tenhle týden pěkně začíná.
2: Tak jestli jste škodolíbí, jestli se nám chcete posmívat.
0: Kiš, kiš, kiš.
2: Chy, chy, chy. Tak si nás nalejte od 15 hodin na Hit Radio Nord Music, protože začíná první padla tenhle týden.
1: Hit Radio Nord Music.
4: Extreme Sale v online shop CZ.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Atención!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes!
10: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
12: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
13: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.
3: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech, hezké odpoledne přejeme. A míříme do Chomutova. V Pražské ulici došlo ke střetu osobního auta s nákladním, provoz je tam částečně omezený. S omezením provozu počítejte taky na Chomutovsku mezi Kadaní a Tušimicemi. Tady došlo k dopravní nehodě osobáku s nákladňákem. Na výjezdu z Teplic směrem na Bílinu došlo k dopravní nehodě nákladňáku s osobním autem, tady blokovaný taky jeden jízdní pruh. A policie, která vyšetřuje nehodu v Litoměřicích v ulici Bratří Mrštíků. Tak jo, i tady opatrně, šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Když život prudce zastaví...
3: Zase jsem ji našel v tramvaji.
4: A vy jste všichni rodina?
3: To nejsme.
2: Vždy je dobré mít se koho chytit.
3: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
2: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
5: Pamatujete si?
6: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
7: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
6: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
7: 12. září, Johan V. Třebíblice.
6: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
9: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Sněmovna po prázdninách znovu otevře téma manželství pro všechny. Poslanci se chtějí zabývat dalším zrovnoprávněním stejnopohlavních párů. Hlavní slovo mají Piráti a Starostové. O podobě změn už jedná pracovní skupina, ve které jsou zástupci různých politických stran. Slovensko zmodernizuje svou největší vodní elektrárnu Gabčíkovo na řece Dunaj. Práce výjdou na 465 milionů eur. Součástí zakázky je postupná výměna všech 8 turbín elektrárny. Na tiskové konferenci o tom informovali zástupci státního provozovatele elektrárny a slovenské vlády. Do Evropy míří další vlna veder. Hlavně na jihu kontinentu budou na začátku září teploty výrazně nadprůměrné. O víkendu by se horko mohlo rozšířit i do dalších částí Evropy, přičemž teploty budou znovu atakovat 40. Evropa přitom letos už několikrát zažila extrémní vedra. Ta přepisovala teplotní rekordy. No a internetová služba Google Maps se podvolila výnosu amerického prezidenta Donalda Trumpa z minulého týdne. Pro své uživatele ve Spojených státech už změnila název Ontarijského jezera na americké. Informují o tom média.
10: Nový týden na severu Čech začal ranním deštěm, ale už je to všechno pryč. Už nám svítí sluníčko a na teploměrech máme 23 až 26 stupňů Celsia. No a zítřek bude podobný, od jasna po oblačno a teplota mezi 22 až 25.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Tada! Pondělí v práci, jako mávnutím kouzelného polutku je za váma, kamarádi. No, takhle jednoduchý to určitě nebylo, ale máte to za sebou a to je důvod k oslavě. 3 minutky po 3. hodině s vámi Káťa Haplová.
10: A taky Kamil Bílský. A co my máme před sebou? Přátelé, poslední prázdninovou show, tak si ji pojďte užít s náma. Jdeme na to!

0: Vítas a Teenage Dirtbag, pecka, kterou jsme vám zahráli v pondělním padla na Hit Radio North Music.
1: No, Litvínov nás dobil kruháče školníma potřebama. Možná pro ty z vás, který si je ještě nestihli pořídit, tak v Litvínově na kruháčích si je můžete počít.
0: Ježiš, to je originální.
1: To je super náhodou, mně se to strašně líbí. I jsem viděla fotky, které kolujou internetem na Facebooku a je to fakt strašně jako hezky udělaný. Jsou tam různý pastelky a i nápisy hola hola, škola volá.
0: Já mám teda obecně rád, když přijedu někam do nějakého města a ty kruháče mají jako stylově nazdobený.
1: Přesně.
0: Že to není prostě jenom nějaký betonový oblouk s nějakým plevelem, který tam roste uprostřed, ale je tam prostě nějaká dominanta toho.

0: města, něco, co je pro ně typický, prostě něco, jestli řekneš, aha, jsem tady.
1: To je pravda. V Mostě mají vlastně koně?
0: Koně, ano.
1: Ano, ano.
0: V Mostě mají třeba tak... na kruháku koně. Přesně. Ale Litvínov teda zareagoval jako na druhou, dá se říct, protože mohl tam mít třeba hokejku, že jo, nebo hokejisty, nebo něco, ano. Ale on jako jde i s dobou a jde i s tématem, to znamená, oni vědí, že zítra to vypukne, že zítra to začíná, je tady nový školní rok, takže vyzdobili kruháky školníma potřebami. Co možná, tam jako najdeš na těch kruhácích?
1: Možná třeba? To mají takhle jako sezóně, ale jsou tam různý pastelky, viděla jsem tam jako písmenka, udělaný třeba Ačko, takový obrovský modrý Ačko.
0: Je, ty jste mi vždycky ztráceli z těch desek, mě to vždycky vypadávalo.
1: A jo,
0: to bylo strašný.
1: Deska.
0: Přineste si na zítřek písmenka, já jsem půlku nemohl najít. To z těch desek vypadávalo prostě.
1: Jo, nastříhat, to byl vždycky voprus jako blázen.
0: A na těch kruhácích je jako v normálních velikostech tyhle ty věci, anebo je to v nadživotní?
1: V těch velkých, těch velkých. No, hodně velkých.
0: Takže to by bylo velký písmenko.
1: Jo, to by ti jen tak asi nevypadlo z té školní.
0: To by musel školník otevřít obě vrata, že kam to táhneš, my máme dneska češtinu, písmenko A. Ale geniální nápad teda, geniální nápad, v Litvínově mají kruháky se školníma. Počkej, jestli říkám kruháky, kolik je tam kruháků? Tam je jeden, když přijedeš, ne?
1: No a jeden, když odjedeš.

0: ve 3:45 pryč na Hit Radio North Music Rihanna. A krásný odpoledne vám všem přeje odpolední show Padla.
1: A za chvilku taky Mandraže, kapela, která byla kdysi téměř jedničkou českého hudebního showbiznisu. Ovšem bohužel naposledy nám zakoncertovali v roce 2020 a pak už nikdy.
0: Tak to letí.
1: A podle aktuálních informací už se nikdy nevrátí.
0: Určitě? Není tam nějaká malinkatá?
1: Takhle, nikdy, neříkej nikdy.
0: Ano.
1: Ale kluci řekli, že nikdy, protože už jde prostě každý svojí cestou. Zpěvák Vítek Starý, který měl svoje démony, svoje nemoce, svoje léčení, tak ten už se údajně uklidil do ústraní a pracuje někde v divadle jako technik. A vlastně se mu po té popularitě a tomu chaosu ani moc nestejská.
0: Vlastně.
1: A Pepa Bolan, takový ten dredatej, který byl vlastně hlavou kapely, tak ten zas pro změnu tetuje a cestuje a i on je vlastně spokojený, že už mají tuhle etapu za sebou. Takže přátelé, nezbývá, než na Mandraže jenom vzpomínat.
0: No, nikdy neříkej nikdy, to je pravda. Tak my se na ně zazpomínáme zase za chviličku. Víš, jak to bylo tenkrát s Lunatikama?
1: Ty se taky rozpadli?
0: No a koncertujou.
1: Už jenom tři, ale jsou zpátky.
0: Ale jsou tam. Hledá se žena za chvilku na Hit Radio North Music.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
9: Když život prudce zastaví...
10: Zase jsem ji našel v tramvaji.
11: A vy jste všichni rodina?
10: To nejsme.
9: Vždy je dobré mít se koho chytit.
10: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
9: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Pondělní odpolední show padla na Hit Radio North Music a hrajeme to nejlepší z našeho odpoledního playlistu. Tohle byl Mark Ember a Belong Together.
1: Přátelé, a jak jste si užili summer party?
0: Ty bláho, poslední summer party na Hit Radio North Music, poslední summer party tady toho léta. To byly zase 3 dny nabitý těma nejlepšíma letníma peckama.
1: Pátek, sobota i neděle, to byla tečka za tím letošním létem. To byl prostě program, který jsme vám tady servírovali na Hit Radio North Music a nemůžu si pomoct. Já jsem si to teda užíval všechny 3 dny, protože kdykoliv, kamkoliv jsem přišel, kde byla možnost zapnout rádio, tak jsem to zapnul a byla to pecka.
0: Takže prostě to léto, se kterým jsme se rozloučili, škoda vlastně možná i na druhou stranu, že summer party nepokračuje ještě dnešním dnem, tím posledním prázdninovým dnem.
1: Tak můžeme se rozloučit i krátkou vzpomínkou na summer party.
0: To je pravda. Dej mi zase ten drink s paraplíčkem. To je bomba. Ale hit, který vás taky provázel naší summer party.
1: Ten jsem slyšel 3krát. Pátek jsem vysílal summer party, tak jsem ho hrál. V sobotu jsem jel koupit sekačku a slyšel jsem ho. A v neděli jsme jeli za našima na bramboráky a zase jsem ho slyšel. Já nebudu žít len raz, já budu žít do 100 let.
0: A tak jsi u toho i trsnul trošku, ne?
1: No
0: a
1: je,
0: prosím tě,
1: je.
0: Ty kupuješ sekačku na konci léta?
1: Kupuju, no. Já jsem celý léto nesekal, tak jsem si řekl, že aspoň na konci léta posekám.
0: Jako pravda, je to výhodnější na konci léta, tak třeba jste měli podobný nákupní nápady jako náš Kamča. Doufáme, že jste si užili summer party, no a teď...
1: Vzpomínková tečka. Rock seťáci na Hit Radio North Music.

0: Someone Else na pondělním Hit Radio North Music, za chvilku už 3:15. A s vámi pondělní Padla, Káťa a Kamil.
1: Nechci se vytahovat,
0: ale hlásit se to musí.
1: Přesně. Přátelé, mně se podařilo tenhle víkend vytvořit nový česnekový rekord. Škoda, že jsem nezavolal panu Guinnessovi, bylo by to i černý na bílém.
0: Jaký česnekový rekord?
1: Já už jsem tady před chvilkou říkal, že kromě jinýho jsem taky víkend strávil tím, že jsme jeli za našima na chatu na bramboráky.
0: Bramboráky.
1: To je takový náš prázdninový rituál, že se tam vždycky jako rodina sejdeme a děláme bramboráky na ohni.
0: Ale jo, letos,
1: když jsme tam na ohni,
0: To zní dobře.
1: A když jsme tam letos přijeli, tak tam byla normálně obrovská halda těsta, ale jako obrovská. Si říkal, no vy jste se zbláznili, jako z kolika kilo to je. No asi 8, nebo kdo by to počítal.
0: Jasně.
1: Jako. Říkám, no to tady budeme jíst jako až do zimy. No nic, tak se to začalo píst. A když se ty první upekly, tak jsem si hnedka vzal, nevydržel jsem, začal jsem ochutnávat. Normálně jsem myslel, že je ze mě drak a že ze mě lítá oheň. To tak pálilo. Říkám, kolik jste tam dali česneku? A naši prý, no asi 18. Říkám, 18 stroužků, jo, to by pálilo. Ne, 18 hlavic.
0: 18
1: hlav česneku. Víš, co to je? No to bylo neuvěřitelné. A teď já tam měl celou rodinu, jako, a jedli to všichni. Takže my, když jsme se z těch bramboráků vrátili domů, a zavřeli jsme se do toho baráku, tak si asi umíš představit, co tam, tam se normálně začali rosit v okna, když jsme dýchali. To nešlo. A já jsem teprve v tu chvíli pochopil takový to starý klasický rčení, co říká, kdo jí cibuli, zatím nechodí lékař. Kdo jí česnek, zatím nechodí nikdo.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola.
4: Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
6: Klikni! Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Hit Radio North Music.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: kapela Mirai, která nám na Hit Radio North Music zpívá o Summer Love. Leto už je pryč, to skoro sedí, ale ještě není listopad, chvála bohu, teda poslední srpnové odpoledne a s vámi odpolední show padla.
1: Vlastně to byla taky taková vzpomínka na víkend, protože kapela Mirai byla jednou z hvězd festivalu Hrady.cz,
0: ano,
1: který zakončil svoji šňůru právě tenhle víkend pod Bezdězem.
0: To je vlastně taky pravda. Takže vy z vás, kteří jste na Hradech byli, i vlastně i taky díky nám, protože my jsme vám rozdávali vstupenky, tak věříme, že jste si tenhle festiák teda užili úplně na maximum.
1: Soutěž o vstupenky byla vlastně naše poslední prázdninová soutěž, ale pozor, zatímco Hrady.cz končí, tak tady u nás jedeme dál. Takže přátelé, když vydržíte, tak po celý vám prozradíme, že pro vás máme další soutěž pro změnu zářivo. A pozor, tam už nepůjde o nějaký vstupenky, tam už půjde o celkem 100 000 korun. Počkejte si na to.
0: Takže tohle bude opravdu velký září pro všechny posluchače Hit Radio North Music. Za chvilku řekneme víc a do té doby ještě pár hitů Šabuzy anebo Dua Lipa na Hit Radio North Music.

0: přesně ta pondělní vzpruha, kterou po práci potřebujeme. Daft Punk, Pharrell Williams a Get Lucky na Hit Radio Nord Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Krásný odpoledne přejeme. Pozor na trase Řehlovice Teplice, u Bystřan stojí porouchaný osobní auto. V Chomutově Pražská ulice, tady došlo ke střetu osobního auta s náklaďákem, provoz je tady částečně omezený. A podobná situace, podobná nehoda taky na Chomutovsku mezi Kadaní a Tušimicemi. I tady je v sobě osobák s náklaďákem, takže opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
6: Pak hrnky,
5: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
6: Škola volá!
7: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
8: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
9: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: Jsou tady další krátké zprávy v 16 hodin a Klára Zimanová, hezké odpoledne. V Česku dnes začíná fungovat linka okamžité psychické podpory. Ta lidem nabídne rychlou pomoc odborníka po telefonu. Určená je lidem od 15 let, kteří se ocitnou v náročné životní situaci a potřebují pomoc právě v danou chvíli. Volat mohou například při úzkostech, osobní nebo vztahové krizi, vyhoření nebo psychickém přetížení. Po ničivých povodních v Nepálu se pohřešuje nejméně 590 cizinců z 39 zemí. Podle nepálského ministerstva zahraničí se zatím podařilo zachránit 323 zahraničních občanů. Lidé se v zasažených oblastech nacházeli hlavně kvůli práci, horským túrám a nebo pouti na posvátný vrchol. Počet potvrzených případů eboly v Kongu překročil 6 tisíc. Jde o nejhorší epidemii v historii země. Podle místní vlády už nemoci podlehlo více než 2900 lidí. Epidemie tak překonala tu z let 2018 až 2020. Situaci dál sledují zdravotnické úřady, které se snaží šíření nebezpečného viru omezit. A jdeme na sport. Tenista Vít Kopřiva prohrál na US Open s nasazenou 27. Argentincem Encheverem ve třech setech a do druhého kola tak nepostoupil. Utkání ztratil po 2 hodinách hry a přes úvodní fázi v New Yorku nepřešel ani na druhý pokus.
12: Svítí nám sluníčko, obloha je téměř modrá a na teploměrech 23 až 26. Tak takhle nějak vypadá pondělní odpoledne na severu Čech. A dá se říct, že úterý bude podobný. V úterý totiž obloha jasná až oblačná a teploty od 22 do 25.
10: Hit Radio Nord Music.
0: Tak takhle by to šlo, teď si ale užíváme poslední prázdninové odpoledne a to samozřejmě s Hit Radiem Nord Music. Pondělní padla s Káťou a Kamilem a my vám všem na severu Čech přejeme krásný odpoledne.
12: A samozřejmě jedeme dál. Před námi je další společná 60-minutovka. No a tu neodstartuje nikdo menší než Taylor Swift. Tak volume doprava a krásný odpoledne.

0: Jak slyším tohle, tak vidím ten líbeznej pohled ve tváři. Kato, Turn the Lights Off a Hit Radio North Music. No a podobnej výraz můžete mít za chvilku třeba i vy.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Slyšíte dobře, přátelé. Ta špatná zpráva je, že nám končí léto a prázdniny. Ta dobrá ale znamená, že

0: Tím pádem nás čeká soutěž o celkem 100 000 korun hnedka po prázdninách.
1: No a to je přece boží! A to konkrétně od 7. do 25. září, kdy vám budeme každý ráno rozdávat peníze. Ještě předtím, než vylezete do práce, stačí jenom ladit Hit Radio Nord Music a v 7.10 bejt ready.
0: Ta soutěž se jmenuje Kdo pak to zvoní, proto, že půjde právě o to, jestli na vás zazvoníme, anebo ne. Vaším úkolem je se akorát zaregistrovat do této soutěže na našem webu www.hitradionordmusic.cz. Víc nic. A pak už jenom od 7. září poslouchejte Hit Radio Nord Music, poslouchejte hlavně ráno kolem 7.10. A až u nás ve snídani šampionů uslyšíte zvonek, tak zkuste běžet ke dveřím a do půl minuty vaše dveře otevřít. Můžeme tam stát totiž my. A když tam opravdu budem, tak pro vás máme prašulé.
1: A to 5 000 korun. Když tam nikdo nebude, jakmile budeme stát za těma dveřma a vy nám neotevřete, tak se to na další den zvyšuje o 1000, takže může tam stát druhý den někdo a bude mít pro vás už 6 000 korun. Jako ten limit neúprosnej, to je prostě klasika. 30 sekund na to, abyste otevřeli dveře, jakmile ve snídani šampionů uslyšíte zvonek.
0: No a pozor, my pro vás máme i třešničku na dortu. Tato soutěž bude totiž gradovat 25. září a to bude v banku 50 000 korun. Takže pokud budete zaregistrovaný na našem webu, uslyšíte zvonek, do půl minuty otevřete dveře a my tam opravdu budeme stát, tak dostáváte 50 000 na ruku, přátelé.
1: Pojďme si to vyzkoušet. Ty jo, tenem, jestli bych tohle slyšela, čověče.
0: To je blbej zvonek, to by si ty lidi měli předělat.
1: Veď.
0: Ten je lepší. Host do domu, Bůh do domu.
1: Od 7. ve všech severočeských.

0: Taková romantická chvilka. Hudbu složil, slova napsal Hugh Grant, Hayley Bennett a Way Back Into Life. S vámi pondělní padla na Hit Radio North Music. Krásný odpoledne.
1: A vy už chcete prašule. A to je dobře. My jsme vám tady před chvilkou prozradili, že v září vás čeká soutěž Kdo pak to zvoní? Soutěž, do které se stačí zaregistrovat jednou jedinkrát na našem webu a pak už jenom ráno v 7.10 poslouchejte rádio a když uslyšíte zvonek, běžte otevřít svoje dveře a třeba tam budeme my a třeba pro vás budeme mít peníze. A okamžitě to ve vás vzbudilo zvídavost a napsala nám Lenka z Duchcova na náš WhatsApp 377-39958 a teda pobavila mě.
0: No.
1: Lenka píše, ahoj rádio, chci se zeptat, jestli mohou vyhrát peníze i děti. Já totiž pracuju o česti, takže až budete v 7.10 zvonit u našich dveří, bude už bytě jenom moje dcera, která chodí v 7:30 do školy. Lenka z Duchcova.
0: Hele, ale to je docela jako praktický dotaz.
1: Ano,
0: za mě osobně.
1: Lenka to má spočítaný, jasně, jako... nechce přijít o prašule, jasně, ale už nebude doma.
0: A většina z nás dělá
1: o česti. Jak to má zařídit, že jo? Hmm. Co jí poradit?
0: Jako takhle, my to můžeme dát i tchýni, ty peníze.
1: Takže... Dobře, ale přece nebudeme navádět, aby její dcera školačka otvírala ráno cizím lidem, když je sama doma.
0: Takhle, pokud chodí do druhé třídy, tak to odevzdá celý. Pokud chodí do deváté třídy, no, tak na to bych nespolíhala.
1: Neexistuje, neotvírat prostě. Lenko, ty neznáš pohádku o neposedných kůzlátkách?
0: Ježiš, to je pravda, no, a jo.
1: Dověc. Ty vůbec nevíš, jak tenký hlásek má naše rádiohlídka.
0: Ukaž, jak mám.
1: Strašně tenkej. Takže dětem zakázat otvírat cizím lidem dveře a na 25., kdy budeme hrát o 50 000 korun, bych si Lenko bej tebou vzal dovolenou, abys ty dveře mohla otevřít ty. Tak hodně štěstí a fofrem registrace na našem webu www.hitradionordmusic.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
5: To jakoby dojímá.
4: A hvězdná porota.
6: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
4: Superstar. Každou středu ve 2020 na Nově. Tradice, která zakořenila.
7: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
4: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
7: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
4: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
7: Zahrada Čech.
8: Zahradačech.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Pamatujete si?
12: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíjovic.
13: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíjovicích s Centropolem je tady.
12: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
13: 12. září, Johan V. Třebíjovice.
12: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebivlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
14: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
15: Hit Radio. Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: David Guetta, tady Swim, Stones and I, Gun, s vámi pondělní padla na Hit Radio North Music, no a půl pátý pryč, hezký odpoledne.
1: Prázdniny jsou za náma a to znamená, že tento týden startuje na severu Čech maraton Kroužkofestu jako každý rok.
0: To je pravda. Pro ty z vás, kteří ještě nemají žádný ten kroužek nebo nějaký sportovní vyžití pro vaše dítětko, ačkoliv samozřejmě všechny ty kroužky už, nebo spousta z nich už může být rozebrána, tak vy ještě stále můžete mít na výběr a to právě díky těmhle Kroužkofestům, se kterýma se tenhle týden roztrhpitel.
1: Můžeme dát namátku do placu třeba hned zítra 1. září, jak to děti ve škole zabalej, můžou vyrazit do centra města Ústí nad Labem, protože právě tam se jeden z Kroužkofestů koná, to znamená přímo v centru města spousta stánků, v nich spousta sportovních a jiných klubů a každý bude říkat tomu vašemu dítěti, že u nich je to nejlepší a k ním běžte a s nima budete mistři světa a moleta.
0: Přesně, takže zítra v Ústí a od nás z Teplic vás můžu pozvat třeba v sobotu od 1 hodiny, to bude taky takový sportovní odpoledne, tady se bude konat spíše opravdu vysloveně takový sportovní festáček, takže můžete nahlídnout, jak to chodí třeba u fotbalistů, u hokejistů, taky se tam představí basketbalisti, pro holčičky třeba gymnastika, anebo čírky, to je teď taky hodně populární, cheerleaders.
1: A víš, že to těm dětem závidím? Já takhle, když si teďka zavřu oči a vzpomínám na svoje dětství, já si nepamatuju, že za nás by existovaly nějaký kroužkofesty, že bych jako takhle mohl vyrazit do města a jenom koukat kolem sebe na všechno, co se dá dělat a říkat si, jo, to se mi líbí, to zkusím, nebo ne, tamhle to je blbý, na to nemám, nebo jo.
0: Jasně.
1: Prostě nic takového za nás nebylo.
0: To nebylo za nás. Maximálně jsme si to řekli jako ve škole,
1: ano,
0: že jo.
1: Ano, kámoš dělá fotbal, tak pojď, budeš hrát se mnou. A šli jsme hrát fotbal,
0: přesně,
1: že jo.
0: Markéta tancovala, tak mě vzala na trénink,
1: no.
0: Jo.
1: A nebo přišel do třídy ten náborář, že jo, který tě chtěl zaujmout. Říkal, nebyl čas lámat si hlavu, kdo je kdo. Rozkazněl jasně, nesmí projet muž s koženou brašnou.

0: Tohle byli skuteční hudební průkopníci. Vysloveně kult. Depeche Mode, Enjoy the Silence. S vámi pondělní padla na Hit Radio Nord Music za chvilku 3:45.
1: Mimochodem, nemáte zrovna teď náhodou v ruce depešáckou bundu? Je totiž konec léta, konec prázdnin a to je to období, kdy se začíná zase obměňovat šatník, že jo? Skováváš pomalu, ale jistě to letní a začínáš připravovat to podzimní a myslím si, že na podzim se taková černá kožená bunda, kde máš ještě do dneška z těch cvoků písmena DM, bude hodit, ne?
0: Já si myslím, že ty praví depešáci nosejí tuhle bundu i v létě.
1: Tak to je lituju.
0: Občas to, no, to je jedno. Je to tak. Každopádně my v tomhle hudebním žánru budeme tak lehounce jakoby pokračovat dál.
1: Za chvilku další hit pro všechny milovníky, co mají na bundě písmena LP.
0: Místo DM. Linkin Park a jejich mega hit Lost na Hit Radio Nord Music. Tak díky, že jste s náma. Krásný odpoledne.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
5: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor! Jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Hledáte víc než jen obyčejný taneční kroužek? Chcete tanec prožívat, tvořit příběhy a stát na divadelních prknech? Taneční soubor v Suchu Kampeny v Teplicích otevírá své dveře pro nové tanečníky ve věku od 4 let až po dospělé. Tvořte umění s námi. Přijďte na nábor 2. a 3. září. Více na www.vsuchu.com.
8: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny 2. levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
10: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
11: Hit Radio Nord Music.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Další romantická chvilka na Hit Radio Nord Music, 16:53 a krásný poslední srpnové pondělí.
1: Tak když jsme na té romantické notě,
0: ano,
1: tak já k tomu přidám i obsah, protože přátelé, věřte, nevěřte, ale naší kolegyni, naší víkendaťce, naší milovaný Hance Hejlový se právě tenhle víkend narodilo miminko.
0: Hanička.
1: Máme ji tady ve skupině i s fotkou, píše: milí drazí, dovolte mi, abych vám představila dalšího posluchače Hit Radia Nord Music, jmenuje se Albert Capone a narodil se 30.8. v 1:53 k tomu.
0: Ty bláho, Bertík, další posluchač Hit Radia Nord Music, to je krásný. Haničko, moc gratulujeme, jsme rádi, že jste oba v pořádku, přejeme samozřejmě hodně zdravíčka celý rodince.
1: To teda.
0: A buď ráda, že to nedopadlo jako v Košicích.
1: Co se stalo v Košicích?
0: V Košicích se před pár dny narodilo miminko, no miminko. Ono vážilo skoro 5 kilo.
1: Ne, ne.
0: 54 cm.
1: Tě prst. 5-kilový mimino se narodil na Slovensku.
0: Více o tom dozvíme samozřejmě ve zprávách, ale říkám si, to je mimčo, který jde zítra snad do první třídy.

0: Nás na Hitradio Nord Music doprovodil do 17. hodiny. Hezký odpoledne. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na D8, 69. kilometr ve směru na Drážďany. Tady leží předmět na vozovce, takže určitě opatrně. Porouchaný osobní auto na trase Řehlovice, Teplice, u Bystřan a stále ještě pozor taky na nehodu osobního auta s nákladním na Chomutovsku mezi Kadaní a Tušimicemi. I tady počítejte stále s omezením provozu. Přeju šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
8: Hezké pondělní odpoledne v 17 hodin, jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Navržený rozpočet ministerstva školství na příští rok je podle organizace Učitel naživo nedostatečný. Ministerstvo financí počítá s částkou 287 miliardy korun. Letos přitom školství hospodaří zhruba s 284 miliardami. Odborníci z více než 20 organizací požadují na příští rok nejméně 334 miliard korun. V Košicích se před pár dny narodil mimořádně velký chlapeček. Josífek vážil téměř 5 kg a při narození měřil 54 cm. Jen dodám, že průměrná porodní váha novorozenců je kolem 3,3 kg. Košická porodnice s nadsázkou uvedla, že je tak velký, že by mohl rovnou nastoupit do školky. Polsko prodloužilo o dalších 90 dnů nárazníkovou zónu u hranice s Běloruskem. Od roku 2024 udržuje takzvanou nárazníkovou zónu s cílem bránit nelegální migraci. Nově má tak toto bezpečnostní opatření kritizované lidskoprávními organizacemi platit do 28. listopadu. Napsala o tom agentura PAP. Letošní léto bylo v Německu druhé nejteplejší od začátku měření. Uvedli to dnes němečtí meteorologové s odvoláním na předběžné údaje. Průměrná teplota dosáhla 19,6 stupně Celsia. To je pouze o desetinu stupně méně než v rekordním létě z roku 2003. Informuje o tom agentura DPA.
9: Až do večera už by mělo být jenom takhle krásně, to znamená většinou sluníčko, občas nějakej ten mráček a 23 až 26. Hezký start novýho týdne, proč ne? Zítra pak bude podobně od jasna po oblačno a 22 až 25 stupňů.
6: Hit Radio Nord Music.
0: Tak to se to pomašíruje do té školičky zítra, co? Máme 4 minutky po 5. hodině, poslední prázdninový odpoledne a s vámi padla na Hit Radio Nord Music Kaťa a Kamil.
9: A taky vy, píšete nám na WhatsApp 377-39-958, díky za to. Třeba Honza z Litoměřic měl tej pracovní víkend a volno začíná až teď. A chtěl by pecku Heaven, tak tady máš.

0: Za chvíli čtvrt na šest na hodinách v kalendáři pondělí, poslední srpen roku 2026 a s váma Imagine Dragons a taky Padlá na Hit Radio Nord Music s Káťou a Kamelem.
1: A teď schválně, víte, co dělá Finn v pyžamu v Krušných horách?
0: To je nějaký vtip?
1: Takhle, přesně. Začíná to jako vysloveně nějaký vtip, ale tohle není vtip, hele, tohle je realita z Krupky, která se opravdu stala. Je to příběh, který se stal před několika dny.
0: Finn v pyžamu v Krušných horách.
1: Přesně tak. Finn v pyžamu v Krušných horách.
0: Tak to povídej teda.
1: Strážníci v Krupce objevili chlápka v pyžamu, který jim tvrdil, že je finský národnosti. Že přicestoval do Česka z Německa, tam ho okradli, takže teď si to prostě špacíruje na finskou ambasádu. Byl jako opravdu v tom pyžamu prostě neskutečně teda špinavým pyžamu, takže ho samozřejmě zbalili, odvezli ho na policii a dál by mě teda strašně zajímalo, co se dělo, protože dál o tom zatím kuloáry mlčí.
0: Tak hele, na tomhle příběhu my jsou podezřelí hned dvě věci. Jako.
1: Jaký?
0: Kdo umí v Krupce finsky?
1: A jo.
0: A za druhý, že se s ním vůbec ten Finn jako bavil, protože o Finech se obecně tvrdí, že oni s nikým nemluví. Aha. Finové jsou takovej studený, takovej stažený národ, jsou to strašný

0: introverti. Mm-hmm, mm-hmm. Takže bych si spíš představoval, že v tom pyžamu dojde z Krupky až do té Prahy na tu ambasádu, než se bude vykecávat s nějakýma policejt. Mimochodem, víš, jaký je rozdíl mezi finským introvertem a finským extrovertem?
1: Jaký?
0: Když se bavíš s finským introvertem, tak má vždycky skloněnou hlavu a kouká si na svoje boty.
1: Aha.
0: A když se bavíš s finským extrovertem, aha, tak má taky skloněnou hlavu, ale kouká na tvoje boty.

0: na Hitradio Nord Music. 17 hodin 20 minut, hezký odpoledne.
1: A jestli někomu během těchto prázdnin ale hodně zachutnalo vínečko, tak je to právě kapela Krištof.
0: A my se vůbec nedivíme, protože oni celý tohle léto prakticky strávili ve vinařství, ve sklípku, hezky v chladku a s dobrým vínečkem.
1: Je to tak, užili si to hodně, chutnalo jim ještě víc a vypadá to, že i fanoušci chytili slinu, protože se po prázdninách strhnul obrovský zájem ještě. Takže kapela Krištof vyhlašuje, že už na příští rok dá k dispozici aspoň dva termíny, kdy taky můžete mít kalíšek v ruce a zabékat si s Richardem Krajčem. Takže přátelé, jestli máte zájem, i příští rok se kapela Krištof zavře do sklípku a vy se můžete zavřít s ní, pokud od 20. září urvete nějakou tu vstupenku v předprodeji.
0: Ty blaho, tak to zní celkem jako dobrý plán. Urveme taky něco?
1: Jestli se na nás dostane
0: pár hroznů,
1: když tak budeme békat před vinařstvím.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hitradio.
3: Ahoj, Richarde.
4: Ahoj.
3: Hele, dlouho si nám nevyprávěl nějakou historku z natáčení, jo? Jak testuješ nabídky pro Slevomat, takže obveselná.
4: Můžu něco zkusit vymyslet, přemýšlím. Řekni nějaký vtip zatím.
3: Jasně. Víš, kolik kliků udělal Chuck Norris?
4: Nevím.
3: Všechny.
4: Ok, tak to je super. Mám asi historku, za kterou mě budete asi nenávidět, ale...
3: No to v tom případě, to je ještě lepší.
4: Ok, jednou, už je to deal, jsem se probudil a v pracovním chatu už bylo asi 8 zpráv, urgence, prostě nastala situace, že jsme potřebovali ještě ten den video pro kampaň na restaurace v Praze. Jakoby nevím, jestli si to umíte představit, ale video se musí ideálně nejdřív natáčet, než vznikne.
3: Ano.
4: A my jsme potřebovali ukázat prostě pizzu, burger, steak, sushi, prostě... co nejvíc druhů jídel. Takže co jsem musel udělat, bylo nakoupit asi 16 gastronabídek na Slevomatu, vzít kameru a vzal jsem tehdy tátu, abych na to nebyl sám. A celý den jsme tehdy objížděli restaurace a jedli. To jsem byl asi v nejvíc restauracích za den, fakt asi v 8. A večer jsem totálně přežraný, musel koukat na ty záběry jídla a stříhat to.
3: To přijde jako ideálně strávený den. No jako, a stihnul si to?
4: Jo, stihnul. A je to důkaz, že můžete celý den jíst výhodně jenom v restauracích na Slevomatu.
2: To musí zažít se Slevomatem na Hitradiu.
5: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
6: Odstartujte nový školní rok v Centrálu. Ve středu 2. září od 15 hodin roztočte kolo štěstí a vyhrajte skvělé ceny. Čekají vás také nábory do sportovních a jazykových kroužků a ukázky techniky záchranných složek. Přijďte si užít pohodové odpoledne do Centrálu.
2: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Damiano David z Říma až k nám na sever Čech, jeho mega hit The First Time na Hit Radio Nord Music. A máme po půl šestý, hezký odpoledne.
1: Navíc víkend skončil, navíc prázdniny skončily a před náma už jenom povinnosti, povinnosti, povinnosti. Takže přátelé, dneska se vám pokusíme od 18 hodin vlít energii do žil.
0: Přesně, až budete zase kuchařinky dělat večer tu sváču pro děti, když tam jdou zítra asi tak na hočku, maximálně na dvě, tak svačinku už si musíte tak trošku natrénovat, tak aby vám to šlo hezky, hezky od ruky ta práce. Tak i dneska od 18 hodin vám servírujeme Hit Radio Classic 80, 90 a začátek milénia.
1: A slibujeme, že se nezastavíte. I'm a scatman.
0: A už to jde. A s váma to taky šije. Jen se přiznejte, bude Scatman a bude třeba taky Black Box.
1: Výborný, skvělý, báječný, přátelé. Prostě opět od 18 hodin legendární hity let 80., 90. a milénia.
0: No a nebo taky můžeme ještě zazpomínat na ten poslední prázdninový víkend u nás na severu Čech, protože na Mosteckém Hněvíně vystoupil o víkendu MC Erik. A ani ten nebude chybět v našem výběru dnešního hudebního speciálu.
1: Teda u toho se budou dělat svačiny. Tam pojede jen už jak po másle.
0: Jako po máslíčku, tak už za chvilku, za půl hodiny je tady pro vás Hit Radio Classic. No a jeden hit za všechny, tak ten si dáme taky právě teď.

0: Don't leave. Please don't leave me. O tom zpívá Pink na pondělním hitrádiu North Music za chvilku 6:45. Přejeme krásný odpoledne.
1: Tak jaká, přátelé? Doma všechno v pohodě, v pořádku a úsměvy na tváři? A nebo už ten klasický stres? A máš všechno? Běž si to zkontrolovat. To je strašný.
0: Ježíš, to je pravda, no.
1: Znám to z domova sám ze svého dětství, takže přátelé, my jsme třeba u nás doma dneska udělali věc, že se nehodláme stresovat. A naopak celá rodina jde dneska večer do restaurace, na suši, aby jsme jako zakončili to léto, ty prázdniny, to volno a psychicky se připravili na zítřek, protože od zítřka už je výdelně zase jenom úho.
0: Ale tohle je strašně hezký nápad. Na running suši, můžu se zeptat? Ty?
1: Bude to tam jezdit a na co šáhneš, to sníš.
0: Ty bláho, můžu jít taky.
1: No ale už aby jsme šli.
0: Tak jdem.
1: Všichni už tam sedí a všechno nám sežerou.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz. Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
10: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
11: Hit Radio North Music.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: na Hit Radio Nord Music, We Pray. Za chvilku 18. hodina, takže čusík.
1: Čusík, busík, ale hlavně díky moc, že jste byli s náma. Loučí se s váma Kamil Bílský.
0: Káťa Haplová.
1: No a uslyšíme se až v září, takže do té doby.
0: Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Nerd Music.
2: I když nemám křídla, tak s tebou lítám. A v noci přistávám do peřen. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor v Oseku, v Husově ulici, došlo tady k nehodě osobního auta s nákladním. A stále opatrně taky na D8, 69. kilometr ve směru na Drážďany. Tady na vozovce leží předmět, tak bacha. Přejeme šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. V Česku ode dneška funguje linka okamžité psychické podpory. Nabídne rychlou pomoc odborníka po telefonu, určená je lidem od 15 let, kteří se ocitnou v náročné životní situaci a potřebují pomoc právě v danou chvíli. Volat mohou při úzkostech, osobní nebo vztahové krizi či psychickém přetížení. Rozpočet na příští rok by měl mít schodek 389 miliard korun. Po dnešním jednání vlády to řekla ministryně financí Alena Schillerová, která návrh rozpočtu kabinetu předložila.
8: Pokud bychom nepřistoupili k vyššímu schodku, chytili bychom Česko do pasti zakonzervovaných staveb, nedostupné zdravotní péče a ekonomické stagnace. Ve výsledku bychom za to zaplatili podstatně více. Přechodné zvýšení schodku proto nemá absolutně žádnou jinou alternativu.
7: Opozice označuje plánovaný schodek za nezodpovědný nebo za politický zločin. Za dva prázdninové měsíce zemřelo při dopravních nehodách zatím 98 lidí. Je to největší počet obětí od léta 2021, kdy obětí bylo 101. Srpen je letos na silnicích nejtragičtějším měsícem roku. Při nehodách dosud zemřelo 56 lidí, meziročně o tři více. Prázdninová bilance se počítá od 1. července. Závody světového poháru ve veslování bude Česko hostit i v roce 2028. Domácí svaz na sociálních sítích informoval, že na dnešním kongresu delegáti přidělili vrcholnou akci Račicím. Labe Arena bude hostit i následnou dodatečnou olympijskou kvalifikaci.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
7: V noci a večer tedy většinou polojasno, skoro jasno, přechodně na severozápadě oblačno, ojediněle ještě přeháňky a slabý déšť. Nejnižší teploty 15 až 11, na Moravě a ve Slezsku tepleji. No a první školní den začne jasným ránem, v průběhu dne pak více mraků a zejména na horách přeháňky. Nejvyšší teploty 20 až 25 a na jihu Moravy 27 stupňů.
9: Krásný večer, 6:02, díky, že jste s námi. Čeká nás Hit Radio Classic, to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. S vámi už Kateřina Pechová a pojďme si ten poslední prázdninový den pořádně užít. A myslím to vážně. Teď nás totiž na start čeká naprosto dokonalá píseň. Tohle jsou Guns N' Roses a Don't Cry. Tak jdem na to.

Tohle je Madonna, Material Girl, posloucháte Hit Radio, hezký večer. No prosím vás, tak to, že je dneska poslední prázdninový den, už asi vědí úplně všichni, jo? To už je dneska zomílaný kolem dokola. Mě zajímá věc. Nebo možná i několik, jo? Jde o to, kolik mi toho řeknete. Ale prosím vás, máte doma někdo teď budoucího prvňáčka? To mě zajímá, zajímá mě, jaký z toho máte pocit. Protože tak obecně to bývá poměrně velká věc, velký krok, protože ty školkoví děti jsou přece jenom ještě takový ňufíci a ta škola tam najednou se to začne měnit a najednou je ovlivňuje hlavně ta škola. Tak máte někdo prvňáčka? Jaký z toho máte pocity? Pište 777-937-777. No a vy, co máte doma už třeba buberťáka, taky pište, jaký máte pocity. Tuším, že to bude jo, konečně! To doufám děláte i u našich dalších hitů. Právě teď Crazy Town a Butterfly. Jdeme na to!

0: Tohle jsou Boyzone a Picture of You. Posloucháte Hit Radio 18:18. Něco si přejte, já vím, říkám to pokaždý, no ale tak třeba vám to vyjde, že jo? Teď si asi přejete, ať to váš prvňáček zítra zvládne. A nejenom zítra, samozřejmě i ty další roky. Vy už mi tady píšete, co vaši prvňáčci, jak moc se těší, netěší. Za chvilku se na některé ty odpovědi podíváme. Já strašně děkuju, že píšete, protože přece jenom to je velký krok. Schválně zvedněte ruku, kdo by klidně šel teď do první třídy. Věřím, že je nás hodně, ačkoliv vás samozřejmě nevidím, ale ano, tak do první třídy vás nevrátím, ale umím vás vrátit v čase. Aspoň vždycky na chvilku, společně s hudbou. Za chvilku Foreigner, taky Farao nebo Divoký Bill, tak buďte s námi.
1: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
2: Tradice, která spojuje generace.
1: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
2: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
1: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
2: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech.
1: Zahradačech.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: Když život prudce zastaví.
5: Zase jsem ji našel v tramvaji.
6: A vy jste všichni rodina?
5: To nejsme.
4: Vždy je dobré mít se koho chytit.
5: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
4: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Wonderland. Far beyond reality, but so close to your heart.

0: nás tří.
1: Divoký bel, malování v éteru Hit Rádia. A prosím vás, ptala jsem se, vy co máte prvňáčky, jaký jsou pocity a takhle. Díky za vaše zprávy, je to skvělý. Píše třeba Míša, mám doma prvňáčka, zítra je dcery Elenky velký den. Ona se těší, já jsem zatím v klidu a spíš řeším praktické věci. Má si vzít už aktovku, paní učitelce kytku, někdo říká ano, někdo ne. Uvidíme zítra, kdy slzavé údolí z mé strany přijde určitě. Míšo, přijde, ale je to v pohodě, to je dobře, tam brečí stejně úplně všichni, takže je to jedno, jo. Pak třeba píše Erik, já mám vnučku Elišku, zítra první třída a bojím se toho, že jí paní učitelka nebude učit, ale bude to naopak. Už od 3 let je chytrá jak rádio, všude byla a vše zná, strašně se těší. To je skvělý, to je skvělý, já jsem na tom byla podobně, takový brouk pitlík prostě, ale to jako myslím v dobrým, to je fantastický. Myslím si, že Eliška si to bude ve škole užívat. Myslím si to, doufám, držím pěsti. A pak píše Andrea, mám doma budoucího prvňáčka, ano, má obavy, do čeho jde, strach. A mamka už pomalu fňuká, jak mi vyrostl a má před sebou další životní krok. Zítra vykročíme správnou nohou. Vykročíte. Žádný stres. Hele, všichni jsme to zvládli a vaše děti to zvládnou taky. Je to velký? Je to velký. Ale o to je to krásnější. Tak držím pěsti všem prvňáčkům, který to zítra čeká a hlavně všem rodičům. Prosím vás, zvládněte to a vodě odolnou řasenku. Jo? No a k těm přípravám a tomu dojímání vám budu hrát další hity. A tohle je pecka. Mike Oldfield, Man in the Rain. Jdeme na to.

0: Right on time. Posloucháte Hit Radio, tohle jsou Black Box 6:45. Přeju krásný večer vám všem, krásné poslední prázdninové pondělí. No jo, já vím, že to je hrozné to říkat. Já jsem třeba už zkoušela teď volat sourozencům, tak mi to neberou, jeden má fotbal, druhý někde lítá, ale jo, já jim třeba jako chci udělat kýš-kýš, protože oni mi to dělali celý prázdniny, jo? To je potom, když přijde ta fáze té puberty, tak tam to začíná být poměrně náročný. Držím pěsti vám všem, který se zároveň potýkáte už s těmi pubertálními jedinci, který jsou sice skvělí, ale je to náročný. Takže držím pěsti. No a pokud si potřebujete trošku odpočinout, tak mám tady song a ten se jmenuje vyloženě Chillin. Jo, jako chillujem. Pohodinda. To jsou totiž Mojo a ty to umí. K tomu OMD nebo Kim Wild. Už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Pamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
0: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
0: 12. září, Johan V. Třebíblice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: 7. hodina je tu, přeju vám krásný pondělní večer, dáváme si dál to nejlepší z 80., 90. a milénia, teď už Army of Lovers.

přežít 5 dnů. Neuvěřitelný. Jakože wow, neskutečný. Jakože nedokážu si to moc představit zároveň, ale vidíte, že ty ryby, co sem k nám plujou v těch chladících boxech, budou 100% čerství, když to i ty rybáři vydrželi. Že jo? No nic, další hity právě teď, balastové věci a kouzlo.

0: My heart goes boom. French Affair, posloucháte Hit Radio, přeju hezký večer. Doufám, že se máte hezky. Vy, co jste doma, nohy nahoře. Vy, co jste v práci, tak nohy nahoře, pokud můžete, jo. Pokud tam někde pobíhá nějaký nadřízen, tak opatrně. To by se totiž nemuselo samozřejmě vyplatit. Co se vyplatí, je nás poslouchat. Ty nejlepší hity z 80., 90. a taky milénia. Samozřejmě pokračují dál. Carlisle už za chvilku a k tomu Manic Street Preachers, tak buďte s námi.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

Max a No More. Posloucháte Hit Radio, přeju hezký večer. A prosím vás, mám tady poměrně zásadní zprávu. Přísahám, že jsem si to nevymyslela já, ačkoliv by to tak mohlo působit, ale ukázalo se, že páry, které se společně opíjejí, jsou spolu šťastnější. Mají totiž prý daleko méně starostí. Tak dávalo by to smysl v tom, že když se pohádáte opilí, tak to druhý den nevíte, že jo? Případně samozřejmě, když pijete spolu, tak je to v pohodě. Když pije jenom jeden, tak si to budete vyčítat a tak dále, že jo? Takže jasně, pak je tam ten druhý den ráno, že jo, kdy tam máte vlastně to společné utrpení, což taky dost pomáhá, protože si navzájem podáváte studený nápoje, že jo, ideálně perlivý a spiklenecky na sebe mrknete, že dneska ten mekáč je skvělá volba. No, tak si spolu, když tak dneska večer dejte a buďte prosím šťastní až na věky, dokud vás poslední střízlivost nerozdělí. Budu držet pěsti a jenom prosím vás opatrně, ať to nedopadne třeba nějakou bláznivou jízdou. Málo traktorem MiG-21 právě teď do uší.

0: Zdraví vás to The Jam, Town Cold Melis, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný pondělní večer. Dobrý, jo, už jsme všichni se vydýchali, užíváme si ty nejlepší songy z 80., 90. a milénia. To přece jen pomáhá. Hudba je prokazatelně naprostým lékem, hudba je prostě způsob, jak zapomenout na stresy. A pondělky jsou nejtěžší, zvlášť když druhý den je 1. září, to je strašná kombinace. Tak slibuju, že i další songy vám pomůžou být, tak říkajíc, úplně jako v pohodě, jo, od srdíčka. Tohle vás nenechá sedět. Soul Sister, k tomu taky Snow nebo Kylie Minogue. Už za chvilku.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Hit Radio.

Posloucháte Hit Radio, tohle jsou Eurythmics, přeju krásný večer. No a prosím vás, tomuhle já říkám pech, jo, to je strašný. Představte si, rakouská řidička, jo, jela po dálnici, po Rakousku, v pohodě. No jo, jenomže ona nestihla sjet z dálnice, jo, prostě se na chvilku zamyslíte, že jo, a omylem vjela do Maďarska. Sice se hned otočila, prostě hned jak to šlo, tak se vrátila zpátky. No jo, ale to víte, to mýtný brány, tohle to všechno registrujou, to je rychlovka. Tam se hned jak to šlo, tak se vrátila zpátky. No jo, ale to víte, to mýtný brány, tohle to všechno registrujou, to je rychlovka. Tam se ani nemrknete a už vás mají. Takže

těžký, že jo. Teď je to teda všechno dost suchý, tak opatrně s ohněm, ale jinak, jo, protože pak to vidíte. Jedete po dálnici, jedete, najednou jste v Maďarsku a najednou platíte pokutu. Tak prosím vás, na silnicích opatrně, jo, zkontrolujte, jestli máte platnou dálniční známku pro Česko, to by mohlo taky bolet. No, my pokračujeme.

vás prostě nenechá v klidu. Skatman John a Skatman v éteru Hitrádia. Přeju krásné pondělí, poslední prázdninové, doufám, že už máte všechno ready, že už jste v klidu. Jo. Já vám za chvilku doporučím výbornou věc pro váš obličej. Fantastickou masku, nebo fantastickou kůru. Tak, je to fakt skvělá věc, můžete to případně časem vyzkoušet i doma. Na to se podíváme za chvilku. Ale do té doby, do uší, třeba Billy Joel. Dáme si Uptown Girl, připojí se Maggie Riley nebo MC Eric, tak buďte u toho.

MC Erik a Barbara, You Can't Stop. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. No a teď asi něco hlavně pro dámy, ale pánové, třeba vás to taky zaujme, jo, nebo to můžete pořídit svoji paní. Protože pokud chcete mít opravdu pevnou a hladkou pleť, tak je tady jedna velice specifická kůra, jo. Stojí to cca 1200 korun. Nic moc nemusíte dělat, tam už si pak jenom lehnete, zavřete oči a necháte si na obličej nasadit slimáky. Slimáky, prostě slimáky, no, dobře. Už se z toho dělají i krémy, takže ono to vlastně jako dává smysl, ale stejně, zkuste si to na chvilinku představit, jo, jak vám ty slimáci lezou po té hlavě, pěkně vás poslizujou a vy budete mít tvářičku jako oslizlou dětskou prdelku. Ano, ano, opravdu to tak je. Já nevím, já třeba toho nejsem asi úplný fanoušek, se přiznám, pač jsem slimáky sbírala celý dětství, ale můžete zkusit. A navíc, pokud máte opravdu zahradu a máte tam slimáky, tak nejen, že to můžete zkusit. Ha! Vy si můžete udělat vlastní salon, budete k tomu pouštět Slim Jima nebo The Real Slim Shady a budete sousedkám dávat slimáky na obličej. To bude neskutečný vejvar. Tak držím pěsti, ať to klapne do uší právě teď Moby a jeho poslední.

Night in the Sky, Doctor and the Medics. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. Díky moc, že jste i pondělní večer trávili s námi. Doufám, že jste ready na ten zítřek, jo, 1. září, to je vždycky takový zlom. Tak prosím vás, nezapomeňte do zítřka vstoupit ideálně pravou nohou, případně levou, pokud vám to dělá líp, nechám to na vás. Docela samozřejmě další hity. Já se s vámi loučím, slyšíme se spolu zítra v poledne a za chvilku třeba tohle. Oblíkněte se ráno pěkně na úspěch. Roxette, Dressed for Success, už za chvilku, ahoj.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.